Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
1: Fajn.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Back to the hits.

0: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
1: Čau, tady Sofian.
2: Ahoj, já jsem Pam Rabbit.
0: Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
3: Od pondělí do čtvrtka.
0: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?
4: Music.
3: Fajn.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.
7: Fine. New truck.

0: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
1: Tak dobře poslouchejte.
0: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
2: House Running.
1: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
0: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
1: Budete viset 101 metrů nad zemí.
0: A pak... Pak si to pěkně seběhnete dolů.
3: Maminko!
1: Prostě pořádnej adrenalin.
0: Tenhle zážitek najdete pouze na...
2: Firma na zážitky.
1: CZ.

0: jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Nezaměstnanost v Evropské unii v srpnu zůstala na 6,1% a nejnižší byla zase v Česku. U nás podle unijního statistického úřadu klesla na 3,2%. Druhou nejnižší nezaměstnanost mělo Slovinsko společně s Maltou. Naopak nejvyšší byla ve Finsku, kde přesáhla 10%. Pád letadla se 174 lidma na palubě pomohl odvrátit izraelský instalatér, který nikdy předtím neřídil letadlo. Pasažer pomohl cestujícím zneškodnit kopilota, který předtím napadnul kapitána. Pak se na chvíli chopil řízení a zatáhl za knipl, aby letadlo srovnal. Věděl, co dělat díky seriálu Letecký katastrofy. Nakonec stroj bezpečně přistál v Saudské Arábii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, což je nejmíň za posledních 33 let. Zranil se totiž 9-letý vítěz květnový kvalifikace, který tak na startu nebude. V dostihu se ale představí dva předchozí vítězové. Velká Pardubická se poběží 11. října na trati dlouhý 6900 metrů. Fajn

Dobré ráno, je tady 6. hodina startem Morning Boost na Fajnu. Řeknu to velmi stručně a rychle, kámošové. Hashtag pátek, hashtag chill, hashtag Wendy nemoc. Jo. Hashtag fikine nemoc. Hashtag banger playlist, hashtag good mood, hashtag 3 hodiny together, hashtag 3 random fakta za rohem. Takže asi tak, hashtag Haven, Caitlin, Aragon, I run.

0: Jackie Chan. Těsto taky Post Malonejch Jackie Chan. Ladíte rozjezd pátečního rána na fajnu, no a to bude znít za chvilku třeba takhle. Kato, Johnny, Turn the Lights Off. A nebo třeba Shimon Up. Jeho song Save My Soul. Za malý okamžik na fajnu. Pak nás čekají klasický tři random fakta, který ani dnes v pátek nemůžem prostě vynechat. Takže na to rozhodně počkejte. Hezký ráno, hodně sil, pokračujeme dál. Morning Boost.
1: Fajn. V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
4: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
8: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.

0: Role Model Silly When the Wine Runs Out. Tady u nás na fajnou půl sedmý aktuální čas. Dámy a pánové, krásné dobré ráno. Tady jsou tři random fakta.
1: Random fakta.
0: Technicky lze uvařit syrové maso tím, že bychom do něj bouchli 23 tisíckrát. Tak pokud jste frustrovaný z toho, že jste byli včera 23. tisícátý ve frontě, nebo hůř, kdo ví, tak ví, a nebo jen chcete ušetřit za elektřinu, za troubu, večeře je dneska jasná. Pokud každý den v práci na záchodě strávíme 10 minut, znamená to, že na konci roku dostaneme proplacených 40 hodin jen za to, že jsme se šli v práci vyprázdnit. A za to už by jako Ježíšek pod stromeček vaší ženě mohl přinést nějakou tu kabelku. Pracně vytrůněný Gucci takzvaně. A dnes je Mezinárodní den černých psů. Takže pokud i vy máte doma černocha, vemte ho třeba na pole, se vyběhat, ať má radost, anebo dvojitá porce jídla taky neuškodí.

0: DJ Fresh, tak i Rita Ora, jejich Hot Right Now. To je song, který nám tady dohrává na fajnu. 6 hodin 38 minut. A jedinečná příležitost úplně pro všechny, kteří momentálně tohle rádio poslouchají. Ať už jedete v tuhle chvíli kamkoliv a chtěli byste něco slyšet, co se vám líbí, co máte rádi, tak v tuhle chvíli můžete napsat na naše číslo do studia 724634634, jaký song byste tady rádi chtěli slyšet. Pojďte prostě dát vědět. Ty nejrychlejší z vás zahrajeme. Uvidíme, co napíšete, jen ať to není nějak moc prostý, to bychom nemohli. Ale jinak brána songů je otevřena, můžete napsat prostě cokoliv, co vás teď v tuhle chvíli napadne. 724634634, ať už na WhatsApp, nebo prostě do zprávy, nechám to na vás. My pokračujeme dál, za chvilku Martin Garrix. Morning Boost.
1: Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitan, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.
9: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
10: Tak abyste ho nepromeškali.
9: V Auto Esa máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
10: Garanci kvality i výhodného financování.
9: Vyberte si ze 6000 vozů v Auto Esa právě teď a výhodně.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u Esa.

Martin Garrix, jeho Animals tady u nás v playlistu na Fajnu. 6 hodin, 48 minut. Dámy a pánové, já jsem před malou chvilkou říkal, že můžete v tuhle chvíli napsat k nám do studia na číslo 724634634 a můžete napsat song, který byste tady rádi slyšeli. Děkuju všem, co jste napsali, těch zpráv je docela dost, až mě mrzí, že vlastně si tady nemůžem pustit všechno. Chceli jste třeba, ať pustím Noah Kahana, taky Taylor Swift. Třeba Evu Farnou tady vidím třikrát. Tak, a teď se dostáváme k jádru pudla. Moje holka říká, že bejt rychlej není nejlepší, ale já si v tuhle tu chvíli myslím, že bejt rychlej se tady posluchači vyplatilo, protože si dáme jeho písničku, o kterou si napsal. Tím je Shawn Mendes Treat You Better. Posílám všem na lepší ráno. Tady to je. Morning

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
2: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarkapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
7: Sportka od Olvinu.
9: Na internetu je hodně věcí.
10: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
9: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
10: Instagram, TikTok, YouTube.
9: Sleduj Fajn.
10: Jsme online. Online.
9: Jsme na DAB+. Plus.
10: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Turecký soud nechal zablokovat nezávislej zpravodajský web T24 kvůli obsahu, který úřady označily za LGBT propagandu. Rozhodnutí se týká webu i jeho účtu na sociálních sítích a soud jako důvod uvedl 118 článků a dalších příspěvků z posledního roku. Web se chce proti zákazu odvolat. Kanye West v Rusku nakonec nevystoupí. Jeho dva koncerty plánovaný v Petrohradu na 10. a 11. října zrušili tamní úřady. Organizátoři začali prodávat lístky ještě před získáním potřebných povolení. A podle ruských médií teď čelí vyšetřování kvůli podezření z podvodu. Peníze za vstupenky mají lidi dostat zpátky. Obyvatelé jedné ulice v Anglii už rok a půl koukají z oken přímo na horskou dráhu. Firma, která atrakce vyrábí, ji totiž postavila hned naproti jejich domům a pořád ji testuje. Některým z místních obří konstrukce vadí, jiní si ale sledování jíst užívají jako zábavu. Firma tvrdí, že dráha je na místě jen dočasně.
9: Fine. Morning Boost.

hořko-sladké páteční ráno. Co můžeme říct o včerejšku, proč se dneska cítíme, jak kdyby nám spadly hračky do kanálu? To, že včera rozhodně nebyl na západní frontě klid, dokonce ani na východní, celkově ve frontě prostě nebyl klid. Tak pokud vás to stejně jako mě bolí, že to s lístkama na Arena Tour Kilina Viktora nevyšlo, nezoufejte, znám tajemství, který během dnešního rána odhalíme. Krásné dobré páteční ráno, bodeď by nebylo krásný, když je páteční, jindy prostě kecám, že je ráno krásný, dneska je to fakt pravda. Je pátek a tohle je Morning Boost. A pro všechny, co čekali celou noc ve frontě, aby pak zjistili, že se nenajde jediný místo, pro nás tady song s názvem Waiting All Night. Jak výstižný.

0: Dobré ráno s Fajnem, tohle to byla Ray, její Where is my husband, 11 minut po 7 hodině.
1: Ranní téma dnes připravujeme ve spolupráci s projektem Nové rituály. Fajn.
0: Celý týden tady ve spolupráci s novými rituály řešíme takzvaně digitální dopamin. Řešili jsme, kdo ovládá koho, jestli my mobil nebo mobil nás. Taky jsme probrali mobily ve školách, digitální návyky, nebo jsme koukli taky na nějaký ty pohledy odborníků. Měli jsme dokonce anketu, kolik hodin denně kdo trávíte na mobilu, to byl docela slušný reality check. Zjistili jsme, že průměrný Čech sáhne po mobilu každých 20 minut denně, nebo že celkově na mobilu průměrně Čech stráví čistýho času 3 hodiny denně. 20 až 30% mladých vykazuje známky závislosti. A když teď tohle to všechno víme, mě zajímá, jaký je jeden digitální návyk, kterýho jste si během tohoto týdne všimli, co jste si uvědomili vy. Schválně se nad tím zamysleme. Já říkám, že po celém týdnu, kdy jsem se vlastně musel tímhletím tématem zaobírat, je to docela hitlo, takže teď mobil chci jako zahodit. Tak pokud to cítíte podobně, mrkněte na YouTube kanál Nový rituály anebo na web novýrituály.cz.
1: Nové rituály jsou dokumentární projekt o návycích, které nám řídí mozek. Celý příběh na novérituály.cz. Fajn.
2: Čas na změnu? Objevte nové rituály. Odložte displej, otevřte knihu. Zvolte čistší technologii místo cigarety. I malý krok dokáže velké věci. novérituály.cz.
3: Sáhnete po telefonu každých 20 minut? Digitální dopamin od 27. září na novérituály.cz.

0: Shaboozy, taky Leon Bridges. Jejich Burn It Down.
1: Trošku toho country po ránu nikdy neuškodí, než mi to vlastně donutilo si koupit kovbojský klobouk. Dámy a pánové, 19 minut po 7 hodině, ideální čas se probouzet dál s Fajnem a za chvilku třeba s tímhletím.
0: Novinka, kterou uvařil zpěvák Somber. Song, který nese název My Body Isn't Ready. A pokud se opravdu chcete probudit, jste tady správně, protože nás čeká třeba tohle.

0: All Time Low, taky Black Bear, jejich Monsters. Tyhle songy za malou chvilku na fajnu. Pak kouknem nějaký ten bizárne. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz

0: doufejte, že tohle z toho vaše přítelkyně nikdy neřekne. Stop the wedding, až tady u nás na Fajnu. Půl osmí aktuální čas, tady je Bizár dne.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Nikdo si asi ani nedokážeme představit, jakou oběť pro nás museli tvůrci GTA 6 přinést. Nejenže při vývoji podstupovali přes časy den co den a že se museli potýkat s děsivou představou, že jednoho dne třeba přijde někdo, kdo jejich 12-letou práci líkne během 5 minut. Ale to není nic oproti tomu, že tvůrci GTA 6 museli povinně navštěvovat různé stripkluby, bordely a podobné podniky, aby je pak následně mohli ve hře věrně napodobit, že jo? No to muselo být hrozný pro manželky těchto vývojářů, pokud teda vývojáři nějaký manželky mají. Představa, že se vás zeptá vaše žena, kam to jdete, a vy můžete bez výčitek říct, že jdete do bordelu za prací, působí až nereálně. Tak děkujeme všem těmto vývojářům, že se pro nás obětovali a že hlavně pro nás obětovali jejich šťastné manželství, které jistě zůstalo šťastné i nadále.

0: Naked, Portugal do jmény, Glide. V playlistu fajnu, 7 hodin 42 minut. Dámy a pánové, co to včera jako mělo znamenat? Kelline, Viktore, lidi, pokud stejně jste jako já čekali na stránkách Ticketmasteru nebo Ticketportálu už od 3 hodin, abyste pak přesně v 6 hodin klikli na koupit lístek na jejich Arena Tour, ať už do Prahy, do Brna, do Bratislavy nebo do Košic nebo kamkoliv jinam, abyste následně zjistili, že jste 60. tisícátý ve frontě, tak nebojte, nebyli jste sami, minimálně 60 tisíc lidí taky čekalo ve frontě. Mě by hrozně zajímalo, jestli je tu dneska mezi náma někdo, kdo ten lístek fakt jako má. Zatím všech, co jsem se ptal, tak mi jen řekli přesný číslo jejich pořadí. Kluci vyprodali nejspíš celý turné po arénách asi během 2 minut, což je naprosto extrémní. My můžeme schválně udělat průzkum. 724-634-634. Pojďte dát vědět, jestli vaše pořadí ve frontě a jestli se vám lístek podařilo získat, případně kam, do jakého města. To je potřeba zjistit. A já vám za chvilku řeknu jistý tajemství. Morning Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Mironet, 6-násobný vítěz kvality.
3: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
2: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
5: Majitelé vozů, pozor, chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: Usnula?
7: Asi jo.
6: Stejně zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
7: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
6: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
8: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
12: This is Bruno Mars.
13: I'm Lily Bean.
14: It's Sabrina Carpenter.
15: Music.
16: Fine.

co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: vzpomenout.
1: Patrik Malý, taky Sebastián, jejich song 2005 na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou. Nás před malou chvilkou zajímalo, komu se podařilo získat lístek na Arena Tour Viktora Šína a Kelina. Pár vás je, gratulujeme, jste nejspíš příbuzní Harryho Pottera, nebo nechápem, co za kouzla jste seslali, aby vás to pustilo si vybrat místa. Na nás, na které se nedostalo, to číslo tady u mě na studiovém telefonu značně větší. Ale pozor, nic není ztraceno. Viktor na svém Discordu týzuje možné další termíny. Praha, Brno. A napsal: Praha, Brno je v řešení, protože to ještě nevíme. Neofiko info, ale snad to vyjde. To bude dobrý, když to vyjde, tak přidáme termíny. Bro, tak teď nezbývá, než se modlit. Já vlastně nevím, proč vám to říkám, takhle se značně obírám o mou vlastní šanci na lístek, ale tak co bychom tady na Fajnu pro vás neudělali. Je fajn, že má Viktor a Kylin plán B, pro nás ostatní, já ho tady mám taky.

0: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
4: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Saďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
5: To nejlepší z rádia. A momenty, které musíš vidět.
6: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
7: Státy Evropské unie definitivně schválily přísnější pravidla pro návraty migrantů, kteří nemají právo v EU zůstat. Nově se mají návraty urychlit a země EU budou moct využívat takzvaný návratový centra i mimo území unie. Přísnější pravidla se týkají taky lidí, kteří odmítnou spolupracovat s úřady a u bezpečnostních rizik bude možný i delší zákaz vstupu do EU. Tvůrcům hry Kingdom Come loni klesnul zisk o 27%, pořád ale vydělali přes 733 milionů korun. Studio Warhorse mělo za poslední účetní rok tržby 1,9 miliardy, což je zhruba o třetinu míň než předchozí rok. Tehdy po vydání druhého dílu Kingdom Come utržili 2,7 miliardy. Letos už studio pracuje na dvou nových hrách. Dres Michael

sobě Jordan ve třetím zápase finále NBA v roce 1998 proti Utahu. Stal se tak nejdražším basketbalovým suvenýrem v historii. Překonal svůj vlastní rekord z roku 2022, kdy se Jordanův jiný dres prodal za $10,1 milionu. Fajn

Krásné dobré ráno s 8 hodinou, s váma fajn, taky morning boost, no a páteční ráno pátkuje. Pátkovat ještě bude, protože v playlistu třeba Loy, Your Attach, taky Hurts, Pilpy Disco Machine, jejich Wonder of Life, ale kromě toho, tak se mrknem na novinky. Novinky, které dneska v pátek vyšly, to si všechno odhalíme. A kromě toho mrknem na možnost přivýdělku. Jen vás u toho nesmí chytit vaše žena.

Malcolm Todd, jeho Earrings, v tuhle tu chvíli na Fajnu, 12 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno. Nad tímhle přemýšlíme každý den, ve sprše, a tou myšlenkou je, jak vydělat více peněz. Jeden týpek na to nejspíš přišel, avšak k jeho smulému na to přišla i jeho žena. Tenhle cápek se rozhodl anonymně prodávat své fotky nohou, ano, ale nejspíš to jeho ženě připadalo divný, jo? Že jako najednou chodí každý víkend na večeři do 4 hvězdy, tak jednou čekala za dveřmi, aby přišla na to, co za těmi dveřmi její muž dělá. Když je pak otevřela, zjistila, že přesně jede v tomhletom feed businessu. Svěřila se, že už ho nikdy neuvidí jako dřív. Ale takhle, jako mohlo to dopadnout hůř, jo? Nemuselo to skončit jen u nohou. Jo, týpek se jen prostě snažil zabezpečit rodinu. Tak pokud i vy přemýšlíte, co dělá váš manžel za zavřenými dveřmi a váš rodinný finanční stav se zvětšil, nechte ty dveře zavřený. Ty dveře jsou zavřený z nějakého důvodu. Ale pokud se finanční stav zmenšil, tak tam naběhněte co nejdřív, nejspíš totiž neprodává, ale nakupuje. Morning

0: Sabrina Carpenter, When Did You Get Hot? Tak to taky nevím. Tady u nás na Fajnu 18 minut po 8 hodině, krásné dobré ráno, za chvilku na Fajnu. Justin Bieber, taky Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Kromě toho tak třeba Viktor Kal a Grey 256. Jejich song Jak vypadá den. Tohle za chvilku. Pak mrknem na nový songy, který takhle v pátek vyšly. Tak si na to rozhodně počkejte. Morning Boost.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle do myčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
8: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
9: Sportka od Olvinu.
10: My name is Somber.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.
14: Right, babe.
15: Fine.

tohle z toho Zero jeho song Nobody Soldier. Vyladíte páteční Morning Boost na Fajnu, 8:30 aktuální čas. A tady jsou novinky, které dnes v pátek vyšly. Jako první se nám představí Lil Nas X. Lil Nas X, jeho novinka World's Greatest. Už teď k možnosti k poslechu na Spotify a Apple Music. Myslím, že tam zpívá i něco jiného, ne jenom to, tohle. Jo, dobrý, nepletu se. Pojďme na dvojku. Jako další, tady je Martin Garrix. Martin Garrix, jeho song This Dream of You. Ale ať nejsme jenom v zahraničí, pojďme do Česka. Třetí novinka zní takhle. Gufrau, taky Cedric. A jejich novinka, která nese název Venku Lilo. Tak já doufám, že venku dneska nebude lejt. A jestli budete lejt vy, to záleží jenom na vás.

0: Calvin Harris, taky Tiny Tempach, jejich Drinking from the Bottle. Song, který nám na Fajnu dohrává dvě minuty před, už minutu, před 8:45. My pokračujeme dál za chvilku s tímhletím. V ranním playlistu Fajnu se objeví třeba Olivia Rodrigo, její song Drop Dead, a nebo taky něco, co možná někomu navodí takovou menší dávku nostalgie. Axwell Ingrosso, More Than You Know. Tak takhle to tady za chvilku bude znít. Morning Boost.
1: Fajn. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
5: www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí. Here we go.

0: Axwell Ingrosso, jejich song More Than You Know tady na Fajnu. 6 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce. Dneska jsme si stihli říct spousta zajímavých věcí, například, že je dnes Mezinárodní den černých psů, takže pokud máte černého psa, víte, co dělat. Taky jsme si řekli, jak vydělat víc peněz. Jen vás u toho nesmí vidět vaše žena, protože to spočívá v tom, že fotíte vlastní nohy a prodáváte. No, dámy a pánové, já se loučím, mějte krásný zbytek dne, krásný zbytek pátku, krásný víkend. Jo, a ještě jedna věc, je gratulace všem, co nějakým záhadným způsobem koupili lístky na Viktora Kilina. Tak snad jako neonemocníte, no, spousta lidí čeká. Tak čekiš, mějte se a teď už Andrá Koček Kaučka.
1: Muchas gracias, afición, ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
1: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
2: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
1: Vážně?
2: Já mám Lelosy na sobě celý den.
1: Lelosy. Too comfortable to take off.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
5: Nezaměstnanost v Evropské unii v srpnu zůstala na 6,1% a nejnižší byla zase v Česku. U nás podle unijního statistického úřadu klesla na 3,2%. Druhou nejnižší nezaměstnanost mělo Slovinsko společně s Maltou. Naopak nejvyšší byla ve Finsku, kde přesáhla 10%. Pád letadla se 174 lidma na palubě pomohl odvrátit izraelský instalatér, který nikdy předtím neřídil letadlo. Pasažér pomohl cestujícím zneškodnit kopilota, který předtím napadnul kapitána. Pak se na chvíli chopil řízení a zatáhl za knipl, aby letadlo srovnal. Věděl, co dělat díky seriálu Letecký katastrofy. Nakonec stroj bezpečně přistál v Saudské Arábii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, což je nejméně za posledních 33 let. Zranil se totiž 9letý vítěz květnový kvalifikace, který tak na startu nebude. V dostihu se ale představí dva předchozí vítězové. Velká Pardubická se poběží 11. října na trati dlouhý 6900 metrů.
4: Fine. Music Boost.
6: Music Boost.
7: Music Boost.
1: Andrea Kautzka.
7: 5, 4, 3, 2, 1.
8: Dobré ráno, dobrý den. Každý pondělí vám říkám jednu informaci, že to sakra rychle uteče, když budete poslouchat Fajn. No, a je tady pátek. On je tady pátek. Páteční Music Boost startuje s dobrou náladou, jak slyšíte, a trochu se začínající rýmou, ale to nevadí, to nevadí. Je před náma víkend, dost času to vyležet a hlavně si užít dnešní poslední pracovní den. Jdem na to!
4: Music Boost.
7: Give me five.
4: Fajn.
8: Pět songů na rozjezd. Startuje Michal Schulte, jeho Waterfall. Tak hezký dopo.

take my pride. Dneska je prosím vás den úsměvu, takže pokud jste se ještě dneska neusmáli, já mám pro vás úplně jednoduché řešení. Podívejte se do zrcadla. Pokud ani to nepomůže, zkuste si vzpomenout, kolik vám teď přišlo peněz na účet. A jestli tohle nezabere, tak už fakt nevím. Možná se můžeme smát prostě jen tak. Úsměv je totiž jediná věc, kterou můžete rozdávat zadarmo a nikdy vám nedojde. Tak na to pamatujme. Za chvilku One Republic, jejich Need Your Love.

0: Tak hlavu vzhůru, usmát se a pokračujeme. Music Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na firmanazážitky.cz.

Páteční dopoledne s Fajnem dohrává Lil Nas X. No a pojďme si položit otázku, jak se vám žije tam, kde zrovna žijete. Kde se v České republice totiž podle aktuálního indexu prosperity regionu nejlépe žije? Musím říct, že ten žebříček mě docela překvapil. Nečekala jsem to. První místo je Turnov. Svoje první místo obhájil už druhý rok po sobě, takže na tom asi něco bude. Druhý místo, tam prosím vás, skončily Luhačovice. A třetí je Žamberk. Docela dobře si vede taky Olomouc. To znamená, jestli zvažujete, že byste se chtěli přestěhovat, nebo nejste úplně OK s tím, kde jste zrovna teď, tak prosím vás, buď Turnov, Luhačovice, Žamberk nebo Olomouc, jo. Hodnocení neřeší jenom třeba peníze nebo pracovní příležitosti, ale řeší celkem 49 oblastí, třeba, nevím, dostupnost péče, občanskou vybavenost, prostředí pro život, vzdělávání a tak dále a tak dále. Praha, hlavní město České republiky, skončilo na 9. místě. Tak jako, pojďme si Pražáci přiznat, že ty ceny vysoký za to bydlení, jakoby nic moc. To parkování je taky docela náročný, takže já tohle si docela chápu. Na opačném konci tohle žebříčku se umístil Horšovský Týn, to znamená poslední místo, což je docela zajímavý, protože tomu vlastně nepomohla teda ani blízkost Českého lesa a Šumavy. Jsem si říkala, že to jo, kdo má takhle za okny les, tak musí být spokojený, a ono asi ne. Což tyhle výsledky vyvolaly mezi místními docela rozpaky. Četla jsem komentáře a lidé, kteří žijí v Horšovském Týnu, tak se vlastně naštvali z tohoto žebříčku, protože v těch komentářích píšou, že s tím nesouhlasí a tvrdí, že se jim prostě ve městě žije dobře. Takže vlastně vidíte to, jo? Možná se my cítíme dobře tam, kde jsme, ale žebříček říká opak a jo? Ono je to možná, každý máme rádi prostě něco jiného, jo? Já taky teď jako žiju už 7. rokem v Praze. Dobrovolně platím takový nekřesťanský peníze za byt. No a taky si myslím, že se jako mám dobře. Takže kde je pravda, no?

0: Semper City, Self-Aware nám dohrávají na fajnu. 7:07. Dneska se dějou dvě pozitivní věci. Jeden úsměvů, to znamená, vybízí nás to k tomu smát se. A hlavně, to nejdůležitější, je pátek. Pojďme na to nezapomínat, protože trošku cítím ve vzduchu už podzim. Začíná mi rýma. Rána jsou těžší, to znamená, musíme opravdu jako přidat. Přidat na tom, aby se nám dařilo. Já zkouším dobrý kafe, něco sladkého a prostě si udělat občas radost. Ale jeden úsměv, usmát se musíme, něco nám k tomu prostě musí pomáhat. Kenya Grace, její Strangers za chvilku. Taky Pink Panthers, Zara Larsson a Stateside. Tak pokračujeme. Music Boost.
1: Fajn. Proč se culíš? Protože budeme krásný. To už přece jsme. Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna s dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
2: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: co je hot v hitparádách. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Vždycky hot,
1: vždycky fresh.

0: Tohle je Dominik Fajk. Song se jmenuje White Keys. A dohrává nám na fajnu, hezky při pátku. No a když je před náma ten víkend a volno, tak budete mít čas na to si dát naše podcasty. Opět vám připomínám, že na našem YouTubeku Fajn Rádia pro vás děláme podcasty, jmenou se Posedlí, no a pokaždý jsou posedlí něčím jiným. Někdy je to třeba Love Island a někdy jsou to Zrádci. Já pro vás dělám každou středu Zrádce a každý čtvrtek dopoledne to máte k dispozici. To znamená, teď je tam už druhý díl, já vždycky čekám v kině na ty vypadlíky a trošku se jako podíváme pod pokličku. To samé dělá Kristýnka s Love Islandem, jo? Tam, kdo vypadne, tak rovnou jede prostě od sluníčka k nám tady do studia a Kristýnka se je zdrbne. To znamená, jestli vás zajímají reality show, tak si naše Posedlí dávejte.
1: Fajn. Tohle je fajn.
0: Tohle už Milky, taky Mall Grab, Just the way you are. Tak hezký pátek.

0: Já doufám, že vám Miley udělala radost, stejně tak velkou, jako nám tady ve studiu. My jsme s Adamem připraveni už na další start hodiny. Takže si počkejte na Adamovo Hot News, no a taky na mě, no. Musíte chvilinku počkat, leďte fajn.
1: Největší hudební hvězdy.
2: I'm Pink Panthers.
3: Hey, it's Noah Kahan.
4: Hey, it's Ella Langley.
1: Sleduj fajn.
3: Fajn.
5: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: All the hits. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn.
0: Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
0: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: Hezký dopoledne, máme 10 hodin, tady Adam. Studentský protesty ve Francii se během pár dní výrazně vyostřily. Demonstrace kvůli nedostatku učitelů, špatnému stavu škol a dalším problémům se konaly už na zhruba 900 místech. Policie je zadržela skoro 2000 lidí a přes 300 policistů a četníků bylo zraněno. Kvůli násilnostem budou dneska zakázané demonstrace u některých středních škol. V Praze se v pondělí pojede už 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. Tradiční plochodrážní závod na stadionu Markéta začne 5. října v 6 večer a připomíná československého závodníka, který v roce 1968 zemřel po pádu při Zlatý přilbě v Pardubicích. Na startu se objeví čeští i zahraniční jezdci. V Boskovicích dopadly uzeninovýho fantoma. Chlap se ze supermarketu pokusil odnést v batohu skoro 4 kila masa a salámů. K tomu přihodil sýr, kafe, langoše a dokonce mražený květák. Celý nákup měl hodnotu necelých 1700 korun. Prodavači si ale všimli, že místo košíku plní batoh a zavolali strážníky. Muž se přiznal a dostal pokutu.
1: Fajn.
0: Music Boost.
3: Music Boost.
0: Music Boost. Andrea Kautzka.
3: 5, 4, 3, 2, 1.
4: Dnešní pátek mě trošku bolí, dneska to prostě jde stuha. Nevím, čím to je lidi, jestli je to podzimem, nebo prostě tím, že už možná ten pátek je prostě takový pátý den toho pracovního týdne a prostě je to náročnější. No nevím, to je úplně jedno, ale znamená to, že musíme přitvrdit. Mrkneme se třeba na randění, který nám hlásí nový trendy. Máme tady taky novou lubriku a samozřejmě nabitej playlist. Vidím tady před sebou třeba Joe, jeho End of Beginning, taky Olivia Rodrigo se svým novým songem Stupid. Song, anebo právě teď můj oblíbený, milovaný Terry Swims.
1: Music Boost.
4: No vidíte, já si tu radost umím prostě udělat. No, třeba dobrou písničkou. Tohle je jeho Bad Dreams. Tak leďte fajn.

britský duo Fastbo, jejich Beautiful Life. Tohle je páteční Music Boost na fajnu. Ty se se mnou rozcházíš. Ježiš, děkuju, že jsi mi to řekl. Máme ve světě nový seznamovací trend, který se jmenuje Bless and Release. Je to úplný opak ghostingu, jo? Znamená to, že vlastně člověk, který s váma nechce chodit, nechce vlastně v tom vztahu pokračovat, tak místo toho, aby vlastně vás ghostil a ignoroval a prostě vám nikdy už nevysvětlil pravý důvod, proč se s váma rozchází, tak tenhle trend je úplný opak. To znamená, člověk vám napíše zprávu, že s váma nechce pokračovat a přesně hezky s úctou vám vysvětlí proč. To znamená, hele, promiň, jsi strašně fajn, chci se s tebou rozejít, ale prostě to tam nějak jakoby necítím. Nebo úplně nejlepší upřímnost, vrátil jsem se třeba ke svojí bývalce, víš? Jo, prostě upřímně člověk napíše, proč s váma nechce pokračovat. A já se ptám, proč jsme udělali trend z něčeho, co má být sakra samozřejmost? My jako máme teď jako děkovat sociálním sítím a děkovat někomu, kdo vymyslel trend a že můžeme být trendem nebo pokračovat tom trendu tím, že vlastně budeme se chovat jako lidi? Normálně tohle mě dneska naštvalo. Jakože potřebujeme sakra TikTok trend na to, abychom se chovali tak, jak se opravdu správně máme chovat. No, že je to padlý na hlavu. Každopádně prosím vás, ať už na to máte takový nebo makový názor, jestli se opravdu s někým chcete rozejít, tak buďte trendy a napište mu to. Fajn.

Tohle byl Avicii, jeho Hey Brother. Prostě klasika, která nás vždycky podle mě zvedne ze židle. Music Boostu samozřejmě pokračujeme. Za chvilku si dáme Lady Gaga, její Dead Dance. Na tom playlistu se mi prostě líbí, jak je strašně různorodej, jo? Jak chvilku prostě trsáme, tančíme na něco, co prostě je tady mezi náma už tolik let. Pak si dáme ale song, který je tady třeba rok a půl. Pak si dáme nějaký pomalejší, rychlejší, jo? Ta různorodost těch songů, těch interpretů, jak je to barevný. Je to prostě boží. Tak, like the fine. Are you ready for this?

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Somber.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
9: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
10: Jupi!
9: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
10: Rozložte nové možnosti.
9: Když mobily, tak Mironet.
10: Klikni dvakrát.
11: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
12: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
13: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
14: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
13: Tak dobře poslouchejte.
14: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
13: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
14: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
13: Budete viset 101 metrů nad zemí.
14: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
15: Maminko!
13: Prostě pořádnej adrenalin.
14: Tenhle zážitek najdete pouze na
16: Firma na zážitky
13: CZ.
17: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
18: Přímo by chytrálí. S chytrártem jsme ušetřili.
17: A co je chytrárt?
18: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
17: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
19: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
20: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: 9.27, Kellyn, vítej mezi náma. No a v Music Boostu máme po 6 minutek po půl 11. To znamená jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Takovej sex s ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse.

0: všichni!
1: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
0: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
0: Tak Mironet, klikni dvakrát!
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Auto Jarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Auto Jarov nebo do Auto Jarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
11: V Superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
10: Sportka od Olvinu.
12: Nový tracky.

Savage Law, tohle je Jason Derulo, tohle je dnešní páteční dopoledne na Fajnu. A tohle bude festival Rock for People, který odhalil druhý velký jméno pro rok 2027. Prosím vás, do Hradce Králové dorazí legendární americká kapela Faith No More. Americká rocková skupina ze San Francisca, založená v roce 1979. Prosím vás, kdo miluje rockovou hudbu, tak prostě už ví, o co go, jo? Festival se uskuteční jako každý rok, 2. až do 5. června. Já se těším, jako Rock for People je prostě boží. Letos jsem nebyla, přiznám se, vlezla mi do toho taková nějaká moje svatba, takže to bylo, takže jsem tam prostě být nemohla, ale příští rok tam oslavíme první výročí, 100%, a vy byste měli taky. Posloucháš Fajn. Tohle už Eva Farná i Perpetuum Mobile. Tak hezký dopo.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na Soušos. Fajn.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
1: To nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Jsme online. Online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
2: Dobrý dopoledne, minuta po 11. hodině, tady Adam. Stát za první tři čtvrtiny roku vybral na daních skoro 1,2 bilionu korun, což je meziročně o 4,6% víc. Nejvíc do toho přispělo DPH, ze kterého se vybralo přes 481 miliard. Výrazně rostl taky výběr daně z příjmu lidí, hlavně kvůli vyšším mzdám. Státní rozpočet ale i tak skončil na konci září ve schodku 194,5 miliardy korun. V Egyptě zadrželi všech šest novinářů z nezávislé platformy Mat-Sadaš. Úřady je obvinili z členství v zakázaném muslimském bratrstvu a z toho, že měli za zahraniční peníze vytvářet smyšlený zprávy. Spoluzakladatel platformy ale obvinění odmítá. Novinářům úřady zabavili telefony a počítače a jejich současné místo pobytu není známý. Fotbalista Erling Haaland žaluje jednu norskou aerolinku kvůli použití své podoby v reklamě. Firma před mistrovstvím světa zveřejnila fotku letadla s účesem, který připomínal právě Haalandův culík. Fotbalista tvrdí, že k použití svojí podoby nedal souhlas. Aerolinka naopak říká, že šlo o neškodný způsob podpory norského týmu. Případ bude řešit soud v Oslu.
3: Prosím tě, Adame, co jsi tam v té druhé zprávě říkal za to slovo?
2: No, já už to asi nedokážu říct tak, jak jsem to řekl, ale jestli se mám opravit, tak je to Mat-Sadaš.
3: Mat-Sadaš?
2: Mat-Sadaš.
3: Mat-Sadaš.
2: Taky ti to moc nejde. Zní to trochu zprostě od tebe.
3: Ty seš Mat-Sadaš.
1: Fajn. Music Boost.
0: Music Boost. Music Boost.
1: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1. Fajn.
3: Já nevím, jak vy, ale pořád se nemůžu nějak nakopnout. Jako dnešní pátek má takový zajímavý tempo. Jestli prosím vás, mě někdo z vás chcete nakopnout, tak 724634634, pojďte se o to nějak slovně pokusit. Třeba je to právě ta dávka energie, kterou dneska při pátku potřebuju. 3 minutky po 11. a startuje další společná hoďka s Music Boostem. Jdem na ní.
1: Music Boost. Hey,

Páteční dopoledne na Fajnu, tohle byl Kato taky, Johnny, Tour the Lights Off. Kam až jste schopný zajít pro, nebo kde je vaše hrana pro to, abyste pořídili tu nejlepší fotografii? Možná je to i hranice života. To teď zažili, prosím vás, na Slovensku Vysoké Tatry. Takový případ, který šokoval i zkušený záchranáře. Byla tam jedna turistka, která se vlastně vydala do zákazu, nebezpečný jakoby nějaký zóny, jenom kvůli tomu, aby si pořídila nějakou dokonalou fotografii. To znamená, ten způsob, kterým to vlastně jako šla pořídit, byl opravdu jako fakt jako na hranici života a málem to jako tak dopadlo, jakože špatně, jo, takže záchranáři vyjeli, zachránili holce život, samozřejmě i tu fotku má na Instagramu, má tam 500 lajků a může se šťastně dál žít. Já ale otevírám debatu o tom, jak daleko jsme jako lidi jakoby schopní zajít kvůli záběru na sociální sítě. Já jsem dokonce se jako dočetla o nějaký záchranářský jakoby online stanici, kde se vlastně popisují tyhle příběhy a je toho docela jako často a opravdu to jako přibývá, jako to není možný, ne. Jako představte si, že jste někde, já nevím, výhled na moře, něco krásného, je tam nějaký útes a vy si řeknete, ty brďo, kdybych přelezla to zábradlí, tam by byla nejlepší fotka. Já bych to zábradlí nikdy nepřelézala, ale pravděpodobně vy ano, 724634634. Byli byste schopni ohrozit svůj život kvůli jedné dobré fotce.

0: Páteční dopoledne na Fajnu dohrála Gracie Abrams její Dead Show True. Jestli chcete mít husinu, tak si musíte dát tenhle song. Sky Newman, ty vejšky, to je... Já vždycky, když slyším ten hlas, tak opravdu tu husinu mám a říkám si úplně, to není možný. Jak čistý to je, jak nahoře to je prostě. Ah, miluju to. Tak pro váš pátek, Sky Newman za chvilku.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě.
1: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
2: Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
3: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
4: www.projektantbudoucnosti.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
2: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
8: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Back to the hits.
12: Right, babe.

Cameron Whittacomb, jo, Kidnom. Představte si, že za pár let budou sporty vypadat tak trošku jinak. Že budou třeba bez nás, bez lidí. Jedna plzeňská střední škola hlásí takovou záležitost, kdy studenti začínají hrát fotbal, který není úplně tak obyčejný, jak ho známe. Je to takovej netradiční fotbal z drony. Představte si fotbal, kdy vlastně lidi sedí na sedačkách, protože mají ovladače a ovládají drony, které jsou uzavřený v takových kulových klecích, no a snaží se vlastně proletět vždycky brankou toho soupeře. Jo, takže pravidla fotbalu, akorát prostě tam neběhají lidi, ale lítají tam drony. Jeden set trvá 3 minuty, který se prostě jako opakujou. Vypadá to docela cool, já to nechci úplně jako hanit, to vůbec ne, jo. Protože je docela fajn ta záležitost, že studenti se snaží jak pilotovat ty drony, tak se je snaží i sami sestavit. To znamená, že je to spíš taková technická sportovní záležitost. Takže to zase není úplně takový, že by jenom děti jako seděli s ovladačem a něco si tam jako klikali. Oni si to musí i sestavit, musí ty technice porozumět, takže to asi jako je i posilování třeba nějakých mozkových kapacit a tak dále. Ale říkám si, ty brďo, za pár let, co když bude fotbal bez lidí, hokej bez lidí, tenis bez lidí, co budeme jako dělat?

0: Red Eyes, tohle je Loj. Dorává na fajnu krátce před 11:45. Blíží se nám pomalu, ale ještě čas oběda, takže doufám, že dneska na tom talíři bude něco mňam mňam. Mňam mňam. Prostě něco dobrýho. Já nevím, proč jsem neřekla rovnou něco dobrýho. Mňam mňam. No nic, jdeme dál. Asi taky už potřebuju obědvat. 24 Golden, taky Ian Dior, jejich Mood. I dneska nás čeká Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. Prostě klasika. Takže dobrou chuť, mňam, mňam, mňam, a leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

hot hitparáda. All the hits. And I remember I loved you. Came back when it mattered, I saw you. But I knew it, I knew it. Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Kygo, taky Khaled, Griffin, Save My Love. Dnešní Music Boost na fajnu, který si připomene včerejší totální šílenství. Kellyn a Viktor Sheen oznámili společný turné, no a včera odstartoval prodej lístku. Já tady mám na mikrofonu už naší Kristinku, která to za hodinu po mně celý převezme. Kristinko, hezké dopoledne.
1: Krásné dopoledne.
0: Kristinko, ty jsi jedna z těch, která se tam chtěla do té O2 arény na 4. prosince dostat, že ano?
1: Já jsem dokonce vydala video o tom, mm-hmm. jak ty lístky získat. Pasovala jsem se do role váleční generálky v tomhle boji o lístky. A teď je to docela trapný, protože já jako generálka jsem ty lístky sama nevyhrála.
0: No a řekni, bylo to fakt jako tak náročný, jako byla jsi opravdu přesná, jako...
1: Já jsem tam seděla přesně podle plánu, byla jsem tam půl hodiny mm-hmm. dopředu, v ten moment, když se ten systém otevřel, ano. tak mě to pustilo hned dovnitř, ale ty lístky, to mizelo pod rukama. Mně se normálně klepaly ruce, na tu myš jsem skoro ani nemohla kliknout, protože vždycky, když jsem si vybrala nějaký místa, tak mi to hned napsalo, už je má někdo jiný.
0: Ty brdě, to znamená, že oni kluci vyprodali O2 arenu prostě během jako 10 sekund.
1: Co O2 arenu? Co O2 arenu? Arény po celém v Bratislavě, v Košicích.
0: Oni všechny, jo?
1: Všechno to bylo pryč, extrémně rychle. Spadl celý ticket portál. Ticketmaster asi taky nějakým způsobem. No, extrém.
0: Okay.
1: 60 tisíc lístků. On tomu sám Viktor nechtěl uvěřit. Byl na streamu u jednoho streamera a říkal, že to sám jako nechápe.
0: Takže já jsem myslela, že se bavíme fakt jenom o Praze, ty jsi zkoušela jako všechny.
1: Já jsem měla otevřený všechno. Já byla připravená jet taky celou tour.
0: Mamma mia. No ale co teď? Protože jsem koukala na těch sockách, že se to hodně řeší, hodně lidí je jako zklamaných a opravdu se tam chce dostat, takže jako co? My budeme asi doufat, že kluci oznámí druhý termín, ne?
1: Moje první rada je rozhodně teď nepodporovat ty překupníky, který prodávají jeden lístek za 12 tisíc, protože to je...
0: to je strašné.
1: Ano, já jsem vztekla, normálně jsem vztekla, tak vlastně ještě možná ani neviděla.
0: ne,
1: vy jste mě takhle neslyšeli. No a druhá rada je čekat, protože Buka na tom streamu zároveň Buka, a.k.a. Viktor Sheen, jo, abychom si to specifikovali, naznačil, že se možná vyjednává o dalším termínu. Pro Prahu, možná pro Brno, možná pro Bratislavu. Uvidíme. Já jsem napjatá a budem doufat.
0: Dobře, tak to slyšíte. Jestli prosím vás i vy jste byli trošku jako z toho nešťastný, stejně jako třeba Kristinka nebo náš Honza Fikr vlastně z našeho ranního vysílání, tak prosím vás počkejte, protože my manifestujeme a opravdu věříme, že kluci oznámí i druhý termíny, protože by to byla škoda. A vlastně bylo by to hloupý nedat ty druhý termín, když o to velký zájem, ne?
1: Oni je daj, já jim věřím. Vymanifestovali jsme tady v rádiu už, aby Viktor dal show.
0: Přesně.
1: Tak teď vymanifestujeme i další.
0: Tak jo, a tak my se ho teď toho Kellyna bez Viktora, ale mám tu Kellyna prostě teď v playlistu, dáme aspoň v éteru. Posloucháš. Fajn. Tohle je Praha Vídeň. Praha. Na kterou ty lístky nemáte. Ale třeba přidá Vídeň.

0: Kdy je čas na bowling? Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Jsme online.
6: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia CZ. Hot News.
7: Hezký poledne, tady Adam. Filip Turek poslal Hnutí Duha omluvu za svoje dřívější výroky. Na Facebooku ji ale zatím nezveřejnil. V dubnu organizaci spojoval s úmrtími při povodních a její členy označil za parazity. Podle omluvy se jeho tvrzení nezakládaly na pravdě a zasáhly do pověsti Hnutí Duha. Zveřejnit ji mu v září nařídil pražský městský soud. Na Václava Havla má dnes pozitivní názor 76% Čechů. Ukázal to průzkum agentury STEM. V roce 2002 to bylo 71%, takže jeho hodnocení se podle průzkumu postupně zlepšuje. Nejpozitivněji ho vnímají mladší lidi. Mezi 18 až 29 letými je to 88%. U lidí nad 60 let pak 60%. Francouzská policie v Marseille zastavila SUV, který řídil teprve 9letý kluk. Na místě spolujezdce seděl jeho 53letý táta, který mu podle policie pomáhal s řízením a zároveň držel na klíně další dítě. Auto navíc jelo po rušné ulici a naráželo do zaparkovaných vozů. Otec i syn byli zadržený a případem se bude zabývat soud.
5: Fine. Music Boost.

my jsme to dokázali, zvládli jsme to nejnáročnější při pátku a je to ráno a je to dopoledne. To znamená, házíme to všechno za hlavu a 3 minutky po 12. startuje odpoledne. Ta lepší část, která rychleji utíká a budeme co nejdřív doma. Tak jo, jdeme to v té práci doklepat. Music Boost.

0: Mr. No, je to skvělej tedy svým na fajnu. Kdo z vás dopoledne nestihl lubriku? Vždycky si ji opakujeme, takže nebojte se.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
0: Fajn. Takovej sex s ex je jako používat starý zubní kartáček. Techniku má sice zmáklou, ale fakt už bys ho neměl mít v puse. We got that hit.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Romantika, Die with the Smile. Zemřít s úsměvem na tváři. Jo, o tom můžete dneska, protože dneska je den úsměvu. Normálně takhle pozitivní nebývám, ale říkala jsem si, musíme se smát, když je den úsměvu. Mě dneska do smíchu vůbec nebylo od rána, protože jsem prostě neměla moc dobrou náladu, ale můj kolega Adam, náš zprávař, který ho tady vždycky v celou máte, se mě od rána pořád snaží něčím rozveselit a docela se mu to daří. Představte si, že dokonce tady společně děláme, že ty písničky, které vy posloucháte od nás, tak Adam vždycky najde v karaoke verzi. A zpívá mi to tady nahlas, jo. Tak takovýho kolegu já tady mám. Takže já vám přeju stejně pozitivní přístup do vaší práce, úsměv na tvář a Zara Larsson Lush Life za chvíli. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie Abrams.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn.
10: Vždycky, ho?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
12: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
13: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečností.
14: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Sumi, tohle je Audrey Hubbard. Tohle je taky dnešní Music Boost. No a tohle jsou Zrádci. Třetí řada Zrádců má venku už třetí díl. My na něj máme dokonce i podcast. Jmenuje se Posedlí, najdete ho na YouTube Fajn Rádia. Dělám ho pro vás já. Každou středu do noci sedím v kině v Sinestáru Anděl a čekám na toho vypadlíka, abychom mohla trošku proklepnout a vy se na to pak můžete dívat každý čtvrtek dopoledne. Já musím říct, že mám pocit, že letos je to fakt totální přesah, jakože klobouk dolů před režisérem Markusem Krugem. Opravdu jako pecka. Jestli se ještě nedíváte, prosím vás, začněte. Jsou teprve tři díly venku, takže to prostě dáte, dokoukáte to, ale opravdu to je něco, dá se říct, že to není jako reality show. Tohle je opravdu show, která má přesah jako do takový jako pohádkovosti filmu až hororu. Je to opravdu mix úplně všeho a zažíváte u toho i mix různých emocí. Je to napínavý, je to fakt dobrý a je to hlavně dobrý sociální experiment. Opravdu koukat na to, jak si lidi lžou a jak je těžký jako odhadnout, kdo vám lže. Musím říct, že jsem si představila, že bych tam jako byla jako účastnice. Říkala jsem si, ty brďo, dokázala bych se vrátit pak zpátky do reality. Dokázala bych vůbec jako fungovat ve vztazích, jako v pracovních, přátelských, ale i jako by doma s mým mužem. Jako, když se na to díváte, jak je jednoduchý lidem lhát, tak jaká je pravděpodobnost, že třeba někdo ve vašem blízkém okolí lže vám? No nic, to už je, už asi jdu moc do hlubokých filozofických myšlenek, ale vy si to rozhodně dejte. Zrádci, je to na Prima Plus, na Primě, je to fakt prostě cool. Posloucháš

0: Music Boost. Music Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.

Existuje lepší rozloučení se, než se Sombrem, jeho novinkou My Body Isn't Ready? Já myslím, že ne. Moc hezký song. A proto si dovolím ho využít k tomu, abych se s vámi rozloučila a popřála vám ten nejlepší podzimní víkend ever. Odpočiňte si, naberte síly na ten následující týden, no a v pondělí se zase slyšíme. Teď už Kristýnka, tak pokračujte s playlistem, no a v pondělí budu zase jenom vaše. Tak ahoj. Posloucháš Fajn.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: To nejlepší z rádia
5: a to, co už do rádia radši než
4: Fajn. Na internetu je hodně věcí.
5: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
4: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
5: Instagram, TikTok, YouTube.
4: Sleduj Fajn.
5: Jsme online. Online.
4: Jsme na DAB+.
5: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
6: Blíží se nám 1 hodina odpoledne, to je čas, aby nám Adam řekl, co se kde děje.
7: Studentský protesty ve Francii se během pár dní výrazně vyostřily. Demonstrace kvůli nedostatku učitelů, špatnému stavu škol a dalším problémům se konaly už na zhruba 900 místech. Policie zadržela skoro 2000 lidí a přes 300 policistů a četníků bylo zraněno. Kvůli násilnostem budou dneska zakázané demonstrace u některých středních škol. V Praze se v pondělí pojede už 57. ročník memoriálu Luboše Tomíčka. Tradiční plochodrážní závod na stadionu Markéta začne 5. října v 6 večer a připomíná československého závodníka, který v roce 1968 zemřel po pádu při Zlatý přilbě v Pardubicích. Na startu se objeví čeští i zahraniční jezdci. V Boskovicích dopadly uzeninovýho fantoma. Chlap se ze supermarketu pokusil odnést v batohu skoro 4 kila masa a salámů. K tomu přihodil sýr, kafe, langoše a dokonce mražený květák. Celý nákup měl hodnotu necelých 1700 korun. Prodavači si ale všimli, že místo košíku plní batoh a zavolali strážníky. Muž se přiznal a dostal pokutu.
8: Fajn.
9: Christy. Please welcome to the stage.
6: Hello, jste ready? Tady je Warm Up s Christy, 4 hodky před náma, no a dneska je náš nejoblíbenější den. Pátek, blázni mají svátek, takže to pojďme rozjet naplno. Já doufám, že budete tančit, budete zpívat společně se mnou a taky s prvním trackem, který se nám úplně ideálně hodí do tohohle dne. Lost Frequencies, Zonderling a jejich Crazy, protože jak jsem říkala, blázni mají svátek. Let's

Swift a její romantický song The Fate of Ophelia nám právě teď dohrál na fajnu 13.10. A pokud jste jedni z těch, který dokážou hodinu scrollovat streamovací platformou, ale stejně si pak po desátý pustit přátelé, tak teď se dozvíte proč. Vědci totiž popsali, co se v naší hlavě reálně děje, když se máme rozhodnout mezi něčím novým a starou jistotou. V mozku se spustí regulární gladiátorský zápas. Jeden vnitřní hlas křičí: jdi do toho, zažij dobrodružství, risknutí ti přinese odměnu. Jenomže na druhé straně je hysterický hlas číslo 2, který zase odmítavě popírá celý tenhle nápad. Křičí: zůstaň sedět, vzpomeň si na minule, zase narazíme, když zkusíme něco novýho a bude to trapas. No a tělo většinou reaguje ještě dřív než rozum, sevře se nám žaludek, zatajíme dech a pak si myslíme, že se rozhodujeme racionálně, akorát že vůbec. No a teď právě si představme, že v téhle rozhodovací paralýze žijem pořád, protože máme nekonečné možnosti. Máme tisíce seriálů, filmů, knížek, hudby, pořád se objevují nový sporty. Místo toho, abychom si mohli vybrat, tak prostě jenom hledáme tu nejlepší volbu. Radši si postý pak pustíme něco, co už jsme viděli, protože to je jistota, než abychom zkoušeli něco novýho. Takže se ptám, kdy jste naposled zkusili něco novýho? Ať už to byl nový seriál, nový sport, nová knížka, co to bylo? Co novýho jste naposled zkusili? Napište mi na 724-634-634 a mezi tím vám pustím song, který už jste možná slyšeli, ale jestli ne, tak to bude novinka ode mě pro vás. Kelin, Casanova, Bulhar, Balkan Paradise.

0: Black Able a taky Nile Rodgers, jejich track For Life nám právě teď dohrál na Fajnu 13.21. A kdy jste naposled zkusili něco novýho? Bavili jsme se tady totiž o tom, že náš mozek má tendenci uchylovat se spíš k těm starým známým variantám. Takový ten pocit bezpečí, ale že je dobrý to někdy zkusit překonat a rozhodnout se i pro něco novýho, což potvrzuje třeba Tomáš, který píše, že se podíval na seriál Reaser, který vřele doporučuje. Tak kdybyste někdo nevěděli, na co dneska kouknout, to je jedna varianta. No a potom Terka píše, že se zrovna včera říkala, že začne nějaký nový sport. 2 hodiny jsem googlila pole dance, pilates a padel a v 10 večer jsem to zaklapla a šla spát. Tedy, důležité je se rozhodnout a něco vyzkoušet. Tady to scrollování, vybírání, to můžeme dělat do nekonečna. Prostě dneska jednu věc zkuste nějakou novou udělat, nebo o víkendu, to je ideální příležitost. Zkuste něco novýho a pak si o tom v pondělí pokecáme. Teď už ale další track Subfocus, jejich Elevate. Za chviličku to tady rozjedem.
1: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

Eagle, Ultranate, Emile Angel, jejich Move into the Sun. Song, který nás přenesl někam na dovču, takhle při pátku. A pátek je taky čas na přiznání. Pojďte se mi přiznat, co děláte jako první věc po tom, co se probudíte. Jakmile rozlepíte jedno očko, po čem sáhnete jako první? V ideálním případě doufám, že napíšete voda, ale obávám se, že pro většinu z nás to bude telefon. Jo, já vím, dneska vás omlouvám, protože dneska spousta z nás asi zjišťovala, jestli jsme včera nežili v nějakém špatném snu, když se nám nepodařilo koupit lístky na tour Viktora a Kelina. Ale jinak, ty telefony bychom fakt neměli brát jako první. Vědci a psychologové předtím znova varujou, že sice můžeme zkontrolovat čas, jestli venku prší, to jo. Jenomže, jestli začneme během 3 minut projíždět sítě, zprávy ze světa, pracovní e-maily, aniž bychom vytáhli nohy z peřiny, to není úplně ideální start rána, protože vám to fakt může ten den už trošku zkazit, když si přečtete něco špatného. Odborníci radí jednoduchý trik, dát si mezi probuzením a displejem aspoň 10 minut pauzu. Já si myslím, že ta pauza by měla být ještě delší. Ideálně nejdřív udělat všechny ty věci, co potřebujete, až pak brát do ruky ten telefon, ale vím, že to bez něj někdy nejde. Ale je dobrý si to aspoň vyzkoušet. A taky zjistit, jestli ten telefon berete do ruky, protože ho potřebujete, nebo máte prostě vycvičený prst a ráno potřebujete prostě na něco sahat. Tak mi napište, jestli to byla první věc, na kterou jste dneska šáhli, jestli to byl telefon, a nebo něco jiného. Co jste vzali dneska do ruky jako první, potom co jste se probudili? 724634634. Ne, že mi budete psát nějaký... No vy víte co, jenom slušný zprávy. A k tomu další song. Rue Gale, Wishful Thinker. Právě teď.

0: Alexa Faithless New Religion. To je nejvíc party track, co tady asi v pátek může mít, takže doufám, že jste pořádně rozjetý. Ale teď se jdeme přiznávat, protože jsem se ptala, co berete jako první do ruky, když se ráno probudíte. Většina z vás bohužel píše ten obávaný telefon. Ano, je to tak, shodujete se na tom. Jedna zpráva za všechny, Ondra píše, jo, beru telefon a nadávám na svět. A to je přesně ten důvod, proč bychom to dělat neměli. Já nechci moralizovat, jo, taky ten telefon beru do ruky, ale tak si tam aspoň ráno třeba pouštějte štěňátka. Ne negativní zprávy, které vám zkazejí celý den. Jo, štěňátka, koťátka, to je možná ještě v pohodě, protože štěňátka a koťátka fungujou. Tady přišla zpráva, po probuzení jako první jdu pomazlit, a teď jsem to ztratila, sakra. Někdo mi tady psal, že jde něco pomazlit, tak zjistíme co. A pak mě ještě zaujala zpráva, otevřu oči, zapnu flight radar a podívám se, co mi letí nad barákem. Udělám si kávu a jdu si vychutnat výhled. Tam má ten telefon aspoň účel, že se pak jdete podívat ven. A to je důležitý, vyjít na čerstvý vzduch. Další, Tereska píše, ano, ta psala, že jde přivítat fenečku zlatýho retrievera Belinku a popřát jí dobré ráno a pak bere hrnek a kafíčko. Někdo taky psal, že bere konvičku. No a ještě na závěr zpráva od Tomáše. Omylem jsem dneska ráno vzal do ruky kaktus. Jak se to stane, že omylem ráno sáhnete po kaktusu? Možná bychom si všichni na to místo, kde normálně máme telefon, měli dát kaktus a pak bychom si dvakrát rozmysleli, jestli po tom telefonu šáhnem. To by byl dobrý lifehack, ne? Tak vyzkoušejte o víkendu. Teď už další track, Mr. Props, Waves, za chvilku, tady na Fajnu.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás!
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Máme pod palcem celou Prahu. Nestrácejte čas v dopravě. Richard Express vám do hodiny doveze elektro do Holešovic, na Letnou i Vinohrady z prodejny rovnou k vašim dveřím. Nakupte jednoduše online a doručení nechte na nás. Datart, váš rychlý elektrospecialista.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
9: This is Bruno Mars. I'm Lily Beatty. It's Sabrina Carpenter. Music. Fine.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

One Republic na fajnou s hitem Need Your Love. Všichni máme rádi trošku romantiky i takhle při pátku. Riskovali byste život ne kvůli lásce, ale kvůli fotce? Ve Vysokých Tatrách záchranáři nevěřícně kroutěj hlavou a já teda taky, protože jedna slečna tam vylezla do extrémně nebezpečného terénu a ne, nešlo o lásku k horám, ani o to, že by si chtěla vyčistit hlavu, teda tu hlavu si málem vyčistila, ale trošku jiným způsobem, než by chtěla, protože se ocitla na kraji skály, ze který se málem zřítila. Ale na druhou stranu, ačkoliv to asi všichni odsuzujeme, jaký blázen udělá kvůli fotce něco takového. Pojďme si říct, že my holky kvůli fotce uděláme hodně. Zatahujeme břicha, pózujeme, což ale vlastně dělají i kluci. Klidně si klekneme do kopřiv, jen abychom dostali tu nejlepší fotku a svým kamarádům, partnerům, rodičům, prostě blízkým, stěžujeme život tím, že jim říkáme, vyfoť to znovu, stojíš moc blízko a chci tam mít víc nebe a takhle dále prostě samý konkrétní požadavky na to, jak má ta fotka vypadat. Ale drápat se zase na kluský kámen nad propast, no to už není honba za lajkama, já vím, to už je trošku na hraně. A hlavně si představte, že vy riskujete celý svůj život kvůli jedné fotce na Instagram. A pak vám tu fotku třeba ani nelajkne ten člověk, kvůli kterýmu to děláte. Poučení pro dnešek, nestojí to za to, vyfoťte to normálně na lavičce, když si dáváte svačinu a nešplhejte na nebezpečný útesy.

Pink, malý Sebastian, jejich song 2005, ve kterém zpívali, že je to jako film, který nejde zapomenout. Tohle je ale song, který taky nejde zapomenout. Jestli si to budete zpívat se mnou až do konce dne, tak vám držím palce. Ale my pokračujeme tady na fajnu. Jedna hoďka za náma a warm-up ale ještě nekončí. Tři před náma, takže to pojďme rozjet. Páteční party jede dál. Před náma taky zprávy s Adamem, ale pak zase zpět k hudbě. Třeba Ed Sheeran, jeho Azizem, a nebo taky Joe a dávka emocí v podobě End of Beginning. To všechno a hlavně mnohem víc. Za chvilku

co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku?

0: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
1: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
5: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
4: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
4: Jsme v aplikaci Radia.cz.
6: Na hodinkách 2 minutky po druhý a protože vím, že jste drbny, tak tady je Adam, aby vám řekl, co se kde šustne.
7: Evropský řeky letos v létě zaznamenaly nejnižší průtoky za víc než 30 let. Podle služby Copernicus za to může hlavně dlouhodobý sucho a rekordní vedra. Mimořádně málo vody teklo třeba Rýnem nebo Dunajem. Nízký hladiny navíc komplikovaly lodní dopravu, zavlažování i výrobu elektřiny. Pražský festival Metronom po 10 letech končí. Letos se sice přesunul do Letňan a přivezl jména jako Sting nebo Nick Cave, návštěvnost ale pořád nebyla dostatečná. Pořadatelé říkají, že se festival nepodařilo dostat na dlouhodobě udržitelnou úroveň. Firma ale nekončí a dál chce pořádat samostatné koncerty. WhatsApp nově umožní rodičům víc hlídat, s kým jejich děti na aplikaci přicházejí do kontaktu. Rodiče můžou dostávat upozornění třeba na přidání do skupiny a nastavovat, kdo může dítě do skupin přidat nebo kdo uvidí jeho profilovku. Ovlivnit půjde taky kanály, status nebo nastavení Meta AI. Do soukromých zpráv a hovorů ale rodiče neuvidí. Ty zůstávají chráněný šifrováním.
4: Fajn

Je tady páteček, náš oblíbený den v týdnu a s ním i páteční warm-up, což vy víte, že v téhle kombinaci znamená i jednu velkou party. Já doufám, že vy jste ready, pojďme to společně rozjet, pojďme si to odpoledne udělat hezký. Pokud jste ještě ve škole, v práci nebo prostě někde, kde ještě úplně volno nemáte, tak si to zpříjemníme. První track Ed Sheeran, jeho Azizem, což překladu znamená láska. Tak pojďme trošku tu lásku šířit. Let's go!

Joe, End of Beginning, takovej pomalejší song na páteční uvolnění tady na Fajnu. Možná teď, 14.10, ideální čas pro někoho už na poobědový kafíčko, což je taková ta věc, bez které spousta lidí vůbec nepřežije. Takový je každodenní rituál dát si kávu, protože říká se, láska hory přenáší, ale co vás přenese přes ten pracovní den? Většinou káva. A nejde jenom o to napít se toho kofeinu, ale častokrát je to o tom rituálu. Kvůli té pětiminutovce u kávovaru, kdy se na chvilku ulijete z té činnosti všeho ostatního, všech povinností a jenom si jdete vychutnat tu chviličku s vaší kávou, kdy na vás třeba nikdo nemluví a máte klid. Ať už je to espresso, ať už si dáte nějaký totálně přeslazený kafe, nebo si dáte třeba nějaký sladký dezert, každý máme jednu věc, kterou v tom každodenním rituálu potřebujeme mít, abychom ten den nějakým způsobem přežili. Co je to pro vás? Co vás přenáší každým dnem? Jestli mi napíšete láska, tak to slyšet nechci, jo? Ne, pro ty z vás, u kterých to je láska, tak vám to moc přeju, napište mi to. Ale jinak chci takovýhle drobnosti, které si můžeme pořídit všichni. Kávu, dezert, nevím, svíčku, cokoliv, co vám pomůže v tom každodenním schonu trošku si ten den zlepšit. Co potřebujete? A víte, co potřebuju já? Hudbu. A tu potřebujeme všichni. To zlepšuje každý den. Takže vy mi napište, co potřebujete vy a k tomu, co potřebujeme všichni. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, právě teď na Fajnu.

drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu.

0: Worldwide právě dohrál na fajnu Hotel Room Service. Já nevím, jak vy, ale já jsem neodolala a musela jsem tady ve studiu tančit, takže doufám, že jste tancovali i vy, protože i tanec vám může zlepšit den. A my shodou okolností společně řešíme, jakou věc nebo aktivitu musíte mít v každodenním režimu, abyste ten den vůbec přežili. Jestli to je káva nebo něco jiného. Věruna tady píše, ahoj, je to přesně tak, jak říkáš, v práci přesně ve 2 hodiny se s kolegyněma zbalíme a odcházíme do kantýny, většinou pro kafe. Ale já to hnusný kafe z kantýny nějak nemusím, no ale jdu se s holkama aspoň projít. Když přijdu do práce, čekám na oběd, po obědě čekám na kafíčko a pak vím, že za chvilku už jdu domů. Takový ty mini věci, Věru, naprosto chápu. Člověk má takový malý přestávky, díky kterým si dokáže ten den rozložit a pak vlastně už mu to utíká rychleji. Dobrá metoda. Naopak Simča tam mě trošku zaskočila. Simča napsala, že její denní rutina musí zásadně obsahovat ledovou sprchu po ránu. No, to by pro mě byla ledová sprcha taky, ale v trošku jiném smyslu. Mě by to asi zabilo, takže obdivuju vás všechny, co se ráno otužujete. Mně stačí otužovat se po cestě do práce. Jo, už se nám trošku ochlazuje, nic víc nepotřebuju. Já děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Dejte si kafíčko, dejte si desert, dejte si taneček a taky další písničku. I to vám pomůže k lepšímu odpolední. Za chvilku se zazpíváme společně s Evou Farnou její hit Perpetuum Mobile. Stará dobrá klasika dneska už. Tak za chvilku, tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme

0: Vždycky hot,
1: vždycky fresh. Fajn.
2: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
3: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
9: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
8: Sportka od Olvinu.
10: My name is Somer.
11: What up, it's Kehlani.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Back to the hits.

0: Jednička Fajn.
1: Toužili jste někdy vyzkoušet si, jaký by to bylo hrát v akčním filmu? Ocitnout se uprostřed totálně nabušený jízdy? Tak zapomeňte na plátno v kině. Tenhle filmový nářez se totiž odehraje naživo. Přímo před našima očima. Zhasnou světla, rozsvítějí se reflektory a vzduchem se ozve brutální řev motorů. Rozvibruje se vám celá hruď. Já mám normálně husinu. Představte si to. Budou tam speciální mašiny, které nemají vůbec žádný brzdy, vlítnou do zatáčky stovkou bok po boku. Bude to až na tribuny, jezdci budou brousit kolena o zem a bojovat o každý milimetr tratě loket na loket. Tohle je jízda, která se odehraje už v pondělí 5. října v 6 večer a ožije touhle jízdou pražská Markéta. 57. memoriál Luboše Tomíčka, tahle akce, na který bude domácí i světová elita motosportu a musíte tam být, protože vás to vtáhne do děje, bude to peklo, bude tam adrenalin, bude z toho čišet lidská odvaha, která je tak moc inspirativní. A tady nerozhodují počítače. Tady bude důležitá i minuta, vteřina, jenom jedno mrknutí oka může znamenat ztrátu pozice. U toho chcete bejt. Opakuju, pondělí 5. října 18.00, takže se tam vidíme. I pondělí může být dobrý a plný adrenalinu. Ještě jednou pondělí, budem tam v 6 večer, memoriál Luboše Tomíčka. Adrenalinu zdar.
0: Memoriál Luboše Tomíčka, 5.

0: Viz DMC, Bees Honey, jejich At The Party song, který nám připomněl, že dneska večer si máme jít někam zatancovat, takhle při pátku na fajnu, ideální song. Ale od tohohle songu se přesuneme trošku i k dalším emocím, jo? Bude to dneska nálož. Malcolm Todd a jeho Earrings, track, který začal trendovat po 2 letech od vydání, jak jinak než díky TikToku. Ale ta message, ta myšlenka za touhle písničkou je vlastně dokonalá. Popisuje tam ticho, který se ocitá ve vztazích, když nedokážem komunikovat to, co bychom chtěli. Takže já jsem si říkala, že tohle by mohla být naše dnešní taková výzva, až tuhle písničku uslyšíte, až bude hrát, což bude za malou chvilku. Tak udělejte tu věc, kterou jste odkládali, ideálně právě ve vztahu k nějaký osobě. Řekněte tomu člověku, že ho máte rádi, nebo klidně, že ho nesnášíte, ale pojďte to komunikovat. Až uslyšíte tenhle song, je to vaše znamení, běžte napsat tomu danému člověku, nebo mu rovnou zavolejte, nebo mu to prostě řekněte naživo. Ideální. Za případné škody na zdraví a újmy na zdraví nenesu zodpovědnost. Tenhle song za chvilku, tady u nás na fajnu.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na...
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
6: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
7: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
8: Tak abyste ho nepromeškali.
7: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
8: Garanci kvality i výhodného financování.
7: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
10: Největší hudební hvězdy.
11: This is Taylor Swift.
12: Hi, it's Harry Styles.
13: Hi, I'm Olivia.
14: Sleduj Fajn. Fajn.

0: nervy.
1: Malcolm Todd, jeho earrings, tenhle slibovaný song na Fajnu a já doufám, že jste udělali to, o co jsem vás prosila. Teď se ale musíme podívat na absolutní rekord v rychlosti ztráty řidičáku. Tohle bude hodně drahý, protože představte si to, jo, odbije půlnoc, vy jste oslavili 18. narozeniny, konečně můžete vzít auto bez dozoru rodičů, takže okamžitě napíšete do skupinového chatu, naskakujte, beru káru, jdeme si jíždět kolama, dneska ovládneme město. No, jenomže tenhle moment vydrží přesně 2 hodiny a 50 minut. Tohle se stalo v Německu. Týpek se takhle rozhodl, že si na kruháči při téhle první oficiální jízdě střihne takovej jako malej Tokyo Drift pro svoji skvadru. Kroužil tam dokola jak smyslu zbavený, ztratil kontrolu a poslal auto rovnou do stromu a značky. Takže místo toho, aby z toho bylo virální video, tak je z toho zdemolovaný auto, celá posádka bohužel na pohotovosti a policajti mu ten řidič tak samozřejmě sebrali dřív, než na něm vůbec stihnul zaschnout ingoust. No a ta největší finanční damage, to poničení finanční újma, ta je velice drahá, protože v Německu stojí autoškola klidně až 150 tisíc. No, nechtěla bych se po takovémhle výkonu vracet domů za rodičema a vysvětlovat jim, co se mi podařilo. Ten kluk doslova spálil 50 tisíc za hodinu jízdy, aby zjistil, že stromy u silnice úplně nechápou tenhle jako tohle machrování. Takže si pojďme říct, že místo machrování před kámošema je možná lepší se na to vykašlat, vzít holku na rande autobusem, protože tenhle kluk už jinou možnost mít nebude. Ale já vím o někom, kdo vás domů určitě odveze, protože Alex Warren a jeho song Carry You Home je právě teď na cestě. Wow.

0: Shakira, Burna Boy, jejich Die Die, tenhle energií nabušený track jsme právě teď doposlouchali na Fajnu. Pokud jste doteď nevěděli, co Die Die znamená, tak to znamená vlastně let's go, pojďme. Die Die je totiž italská varianta tohodle zvolání. A to se nám hodí, protože let's go platí i pro naší následující hočku. Druhá za náma, ale dvě pořád před náma. Tenhle páteční party vlak nezastavujete, však vy nezastavujete, vy taky nezastavujete, já taky ne, nikdo nezastavuje. Jedem dál, před náma zprávy s Adamem a pak zase zpátky k hudbě. Třeba Florida, Good Feeling, anebo taky Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. Totální party. Co k tomu dodat? Prostě jedeme.
1: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
2: To nejlepší z rádia
3: a to, co už do rádia radši než
2: Fajn.
3: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
3: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
4: Nezaměstnanost v Evropské unii v srpnu zůstala na 6,1% a nejnižší byla zase v Česku. U nás podle unijního statistického úřadu klesla na 3,2%. Druhou nejnižší nezaměstnanost mělo Slovinsko společně s Maltou. Naopak nejvyšší byla ve Finsku, kde přesáhla 10%. Pád letadla se 174 lidma na palubě pomohl odvrátit izraelský instalatér, který nikdy předtím neřídil letadlo. Pasažér pomohl cestujícím zneškodnit kopilota, který předtím napadnul kapitána. Pak se na chvíli chopil řízení a zatáhl za knipl, aby letadlo srovnal. Věděl, co dělat díky seriálu Letecký katastrofy. Nakonec stroj bezpečně přistál v Saudské Arábii. Velkou Pardubickou letos poběží jen 10 koní, což je nejmíň za posledních 33 let. Zranil se totiž 9-letý vítěz květnový kvalifikace, který tak na startu nebude. V dostihu se ale představí dva předchozí vítězové. Velká Pardubická se poběží 11. října na trati dlouhý 6900 metrů.
3: Fajn.
0: Krásný páteční odpoledne, já vás ještě jednou zdravím, moje jméno je Kristýna, tohle je Fajn Warm-up a naše dnešní mise je udělat si ten pátek a začátek víkendu co nejlepší. Pojďme na to, před náma nabušený playlist, taky si povíme, kam se přestěhovat, aby se vám lépe žilo, no a samozřejmě k tomu je potřeba i ta dobrá hudba, ať už jste kdekoliv. Takže teď si dáme takový mini návrat do minulosti. Stačí slyšet pár částí téhle songy a víte, Florida, Good Feeling.

2. října ladíte fajn, ale my si pouštíme totální letní hity. Tohle byl Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and Beat. No a kde se v Česku nejlíp žije? Vyšel nový index prosperity regionu. A oficiálně víme, kam se odstěhovat. Ne, Praha to není. Zlato obhájil už 2. rok po sobě Turnov. Hned za ním jsou Luhačovice, 3. Žamberk a vysoko se drží i Olomouc. Hodnotilo se prej skoro 50 různých aspektů, od škol, volného času, až po to, jak snadno seženete doktora a jak čistý vzduch dýcháte. No a ta Praha, kde si myslíte, že je? 9. Já vím, máme tady metro, máme tady kavárny na každém rohu, řekli byste, že budeme vejš, ale body nám brutálně srazily ceny bydlení. Jak jinak? Protože jakmile dáte za garzonku 30 000 měsíčně a z okna koukáte do 4-proudové silnice, ten městský luxus vám to už úplně nezachrání. A na úplně opačném konci žebříčku, zase úplně vzadu někde na konci, je horšovský Týn. Místní jsou prej v šoku, jestli tady mám někoho z horšovského Týna, tak mi to můžete potvrdit nebo vyvrátit, jak dobře se tam žije. Nicméně místní teda vzkazují, že přece mají Šumavu a svatý klid. Zkrátka, velkoměsto možná láká, ale prostě vyhrál to Turnov Luhačovice. Tam to nějak spočítali, že tam je největší pohoda a klídek. Já nevím. Tak mi napište, já znám jenom život v Praze. Napište mi, kde se podle vás žije v Česku nejlíp. Je to vaše rodné město, metropole, nějaká malebná vesnička? Pojďte mi napsat, jak to máte vy, ať zjistíme, jestli to tady ti vědci spočítali špatně nebo dobře. 724634634, na tohle číslo mi to hoďte, no a já vám hodím další song pro lepší den. Viktor Kal, Grey 256, jak vypadá den?

0: Ladíte Fajn, kde nám právě dohrál Fast Boy s trackem Beautiful Life, který nám připomněl, jak je ten život vlastně krásný. A my si povídáme o tom, kde je život v Česku nejkrásnější. Protože vyšel nový index tady prosperity různých krajů. Vyhrál to teda Turnov, ale ptala jsem se vás, co si myslíte vy. Adam píše, ahoj Fajn Rádio, podle mě je nejlepší město Jeseník, tam jsem se narodil. Potom tady máme Elišku, která tady bojuje za Prahu a nebo píše, že je sice rodilá Pražačka, ale musí s devátou příčkou souhlasit. Sice mám kino a fitko 2 minuty od baráku, ale když mi majitel bytu zvedl nájem o 4 000, začala jsem se taky rozhlížet po nějakých chalupách na samotě u lesa. To je pochopitelný. Jediná nevýhoda Prahy. Asi. Za mě. Já vám každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Já bych to shrnula tím, že v Česku je prostě krásně. A o tom bychom se ale taky mohli, že jo, hádat. To teď dělat nebudem, teď si pustíme další song. Ale Farben From Disco to Disco. Tenhle track nás zase přenese někam na diskošku. Tak jedem za chvilku.
1: To nejlepší z rádia a momenty, který musíš vidět.
2: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Fantazimania přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimania v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnou.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz

With Comp, jeho Kingdom of Fear. Tenhle hit jsme právě společně doposlouchali na Fajnu 3:30 odpoledne. A když vám mamka říkala, že pod postelí strašidla nejsou, pak vám lhala. Známe to všichni, jako malí jsme pořád měli strach, že pod postelí něco číhá. Pořád to musel někdo kontrolovat. Rodiče nám říkali, prosím tě, tam nic není. Jenomže v Brně se teď objevil jeden bubák pod postelí, doopravdy. V jednom luxusním pětihvězdičkovém hotelu tenhle dětský mindrák nabral reální rozměry, protože se tam ubytoval jeden thajský turista a když vešel do toho pokoje, tak viděl, že spod postele tam čouhají cizí lidský nohy. Fuj, žádný strašidlo. Normálně i dospělej chlap byl nacpanej pod postelí, jak přerostlá noční můra. Host samozřejmě vystřelil na recepci pro pomoc. Prej si nejdřív opravdu myslel, že to je duch, ale ukázalo se, že to byl prostě nějaký neznámý ležící návštěvník hotelu, který mezi tím utekl, vylezl, oprášil se a odkráčel neznámo kam. No a co policie? Ta konstatovala, že se nic nestratilo, nepoškodilo, takže vlastně není co řešit. Představte si to, vy si večer lehnete na madraci a ze spodu se najednou ozve. Pardon, pane, mohl byste tolik nechrápat, já se tady taky snažím vyspat. Takže oficiálně potvrzeno, zkontrolujte si dneska večer bubáky pod postelí a taky mi napište, jestli jste někdy v hotelu našli něco divného, co tam nemělo být. Doufám, že to taky nebyl cizí člověk pod postelí, ale i kdyby to měly být třeba šváby nebo něco takového, co tam taky rozhodně nepatřilo, tak mi to napište právě teď na 724-634-634, co divného jste někdy našli na hotelovém pokoji. Šup ke mně rozpráv a k tomu si pustíme Rihanu a její Breaking Dishes.

0: Sean Lush Life, tenhle letní track. Doufám, že jste si zatančili i ten taneček, který k tomu patří. Tady na Fajnu pořád jedeme v módu letních songů. No a zároveň se díváme do hotelových pokojů. Respektive řešíme, co nejdivnějšího jste kdy na hotelovém pokoji našli. Stejně jako teď ten jeden turista našel v Brně na hotelu cizího člověka pod postelí. Tak co jste našli vy? Simča z Plzně píše: já jsem v jednom penzionu v Krkonoších otevřela noční stolek a tam byla zapomenutá zubní protéza ve skleničce od předchozího hosta. Měla jsem trošku problém tuhle zprávu dočíst, udělalo se mi z toho trošku zle. No a potom ještě zpráva od Marka. Marek píše: my jsme v Itálii přijeli na hotel, hodím kufr na zem a najednou tam na mě koukla ještěrka velká jak půl litr. To už nebyla ještěrka, ne, to byl gekon. Nebo takový to jedovatý, víte co, myslím, teď se nemůžu vzpomenout, jak se to jmenuje, ale to už, no dinosaurus to možná dokonce byl. Půl litrová ještěrka ve velikosti půl litru. Wow, wow. No já vám děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Doufám, že pokud se budete chystat někam na hotel, takovýhle překvapení vás tam čekat nebudou. A my si radši pustíme další song. Rain Radio, DJ Craig Gorman, jejich Talk About. Tenhle track za chviličku tady na Fajnu.
1: Proč se culíš?
2: Protože budeme krásný.
1: To už přece jsme.
2: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
1: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce.
2: Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

Ladíte fajn a energii vám dodali Chemical Brothers a jejich Go 1552. A co byste říkali na to jít na rande na účet státu? V tu chvíli byste mohli zapomenout na takovýto trapný dohadování, kdo vytáhne peněženku, protože v zahraničí vám tu večeři klidně zatáhne vláda. Rozjel se tenhle naprosto geniální trend, protože státy, kde je nízká porodnost, což jsme mimochodem i my, takže by to třeba někdy mohlo začít takhle fungovat i u nás, tyhle státy se snaží zoufale dát dohromady lidi až tak moc, že jim na to randění, dokonce i na tu cestu na rande a za partnerem, začaly finančně přispívat. Chápete to? Jak jsem říkala, žádný trapný ticho uplacení, žádný přepočítávání v hlavě, kdo měl dražší těstoviny. Prostě přijdete do restaurace, objednáte si všechno, co vidíte na menu, láhev vína k tomu a na konci čišníkovi jenom s úsměvem řeknete, účet pošlete přímo na úřad vlády, máme to na státní dotaci za účelem záchrany populace. Představte si to, špatný rande nevadí. Aspoň by to bylo zadarmo na účet státního rozpočtu. A když se po 20 minutách ukáže, že ta osoba, se kterou tam sedíte, je fakt úplně na nic, aspoň vás to nebolí finančně, protože ten desert sponzorovali daňoví poplatníci. Tomu říkám sociální dávka, kterou bychom všichni brali všema deseti. Teď už Michael Jackson i jeho Beat It. Pojďte si to vychutnat, užít, tančit, zpívat. Prostě se pojďme na chvilku převtělit, jak kdybychom byli Michael Jackson.

americká zpěvačka Slater a její song Dance nám právě teď dohrál na fajnou, jak jinak než taneční písnička. Takhle při pátečku úplně ideální. No a taneční pátek a party pátek se mnou na fajnu nezastavuje. Před náma ještě poslední hodina, takže do toho dejte všechno. Už za chvilku to odstartujeme, mezitím si dáme zprávy s Adamem, ale potom zase zpátky k hudbě. Třeba Revin Linney, Love Me Not, anebo taky Sombr, My Body Isn't Ready. Jo, to budou emoce. Tak za chvilku, buďte ready, tady na fajnu.

0: právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
5: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
4: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
0: Jsme online. Online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
6: Turecký soud nechal zablokovat nezávislý zpravodajský web T24 kvůli obsahu, který úřady označily za LGBT propagandu. Rozhodnutí se týká webu i jeho účtů na sociálních sítích a soud jako důvod uvedl 118 článků a dalších příspěvků z posledního roku. Web se chce proti zákazu odvolat. Kanye West v Rusku nakonec nevystoupí. Jeho dva koncerty plánovaný v Petrohradu na 10. a 11. října zrušili tamní úřady. Organizátoři začali prodávat lístky ještě před získáním potřebných povolení a podle ruských médií teď čelí vyšetřování kvůli podezření z podvodu. Peníze za vstupenky mají lidi dostat zpátky. Obyvatelé jedné ulice v Anglii už rok a půl koukají z oken přímo na horskou dráhu. Firma, která atrakce vyrábí, ji totiž postavila hned naproti jejich domům a pořád ji testuje. Některým z místních obří konstrukce vadí, jiní si ale sledování jíst užívají jako zábavu. Firma tvrdí, že dráha je na místě jen dočasně.
7: Fajn.
8: Hello, ladíte Fajn warm-up s Kristý, před náma poslední společná hočka pro tenhle týden. Takže to musíme pořádně odstartovat, rozjet to. Já na vás spoléhám, že budete tančit, zpívat, no prostě rozjedete tuhle party. Tak pojďme na to, na nic nečekáme. První track před náma, Revin Lenej, Rex Orange County a jejich Love Me Not.

0: Ray a Where is my husband? Tenhle song, ve kterém reflektuje, jak náročná je dneska situace s randěním. Tady na Fajnu. No, ale možná nám svítá trošku naděje. Rozjel se totiž nový trend ve světě randění. Jmenuje se Bless and Release, což bychom volně do češtiny mohli přeložit jako požehnej a vypusť do světa. A je to přesný opak zbabělýho ghostingu. Místo toho, aby člověk dělal mrtvýho brouka, a vy jste pak doma s kámoškama nebo s kamarádama luštili, jestli ten daný člověk ztratil telefon nebo ztratil zájem, tak vám normálně na férovku a slušně napíše, že o vás nemá zájem, že to dál prostě nevidí. Ideální je na to prej takzvaná sendvičová metoda. Když chcete někoho slušně poslat k šípku, tak musíte začít hezky. Hele, bylo to moc fajn odpoledne? Pak do toho nacpěte ten tvrdý sýr pravdy, ale necítím tam chemii a myslím, že k sobě neladíme. To je takovej nízkotučný sýr, jo, nechutná moc dobře, ale někdy ho tam prostě dát musíte. A přiklopíte to milým přáním. Takže ti přeju a věřím, že najdeš přesně to, co hledáš, jenom to nebudu já. Žádný výčitky, žádný stres, prostě dospělá komunikace. Sice dostanete košem, ale v kombinaci s tímhle sendvičem, no, to máte skoro chuť zatleskat a tomu člověku poděkovat, že se s váma aspoň rozloučil oficiálně. A ne tím, že za sebe dělal Kaspra hodnýho ducha. No a to mě přivádí k otázce na vás. Když chcete někomu naznačit, že už o něj nemáte zájem, jak to uděláte? Řeknete mu to na féra? Zmizíte? Nebo mu posíláte třeba nějaký nenápadný reelska, kde naznačujete, že už prostě to nemá smysl? Napište mi na 724-634-634, jak ukončujete komunikaci s někým, o koho už nestojíte. No a k tomu si pustíme Sombra se songem My Body Isn't Ready o tom, když někoho chcete, ale máte pocit, že na to ještě fyzicky nejste připravený.
1: It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: Hume a Goosebumps. Tenhle track jsme si právě teď dali na fajnou 16.22. To byla party, co? No tak na chvilku vydechněte. A teď se jdeme zase trošku traumatizovat způsobem, jakým se rozcházet nebo spíš ukončovat nějaký seznamování. Mirek píše ideální scénář. Píše, když někoho chci nebo nechci, tak mu to řeknu na rovinu. Z očí do očí. A nebo mu to napíšu na rovinu. To je samozřejmě ideální scénář, ale co si budem, ta komunikace na rovinu není vždycky úplně nejsilnější disciplína nás všech, což potvrzuje i tady Filip, který píše, že za něj je někdy nejlepší, když to prostě vyšumí samo. Když mi holka po jedné kávě pošle 3 odstavce slohovku o tom, jak se k sobě nehodíme, přijde mi to až zbytečně dramatický. Nepotřebuju k tomu oficiální tiskový prohlášení. Tak tady vidíme rozdílné přístupy, důležitý je, ale samozřejmě si tu pravdu vykomunikovat. Ať víte, na čem jste. To je to zásadní. Já děkuju, že jste to se mnou sdíleli a budem doufat, že ten trend říkat si ty věci na rovinu nezůstane jenom u virtuálního trendu na Instagramu a TikToku, ale že to zkusíme i v reálu. My za chvilku ale zkusíme jeden mega hit. Adela Ain't in LA. Vy víte, co vás čeká, takže si to pojďte vychutnat za chviličku tady na Fajnu.
1: Co je hot hit parádách? To letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku? Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
3: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
3: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
3: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
6: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

Dance Monkey, další song pro pozitivní pátek tady u nás na Fajnu. A teď jedna negativní zpráva. Válka ještě neskončila. Vy všichni, kdo jste včera stejně jako já mačkali počítače, klávesnice, notebooky, telefony a bojovali o lístky na Arena Tour Viktora a Kelina, mám pro vás zprávu. Sice to bylo okamžitě vyprodaný, já jsem dlouho nic takového nezažila, ale Kelin teď přidal na Instagram fotku, storíčko, že prý se už jedná o dalších termínech, jednak o jednom termínu pro O2 Arenu, pro Prahu a o dalším termínu pro Brno. Takže i pokud jste tu válku o lístky zatím nevyhráli, bude další bitva. Zatím nevíme kdy, nevíme za jakých podmínek se to odehraje, co všechno nás čeká, ovšem je jedno jistý, že to bude zase drama, zase budeme muset mačkat, vymyslet nějaký způsob, jak ty lístky vyhrát. Bude to napínavý, ale hlavně musíme udělat všechno pro to, abychom je vyhráli, protože ty lístky, co se prodávaly včera, už lidi přeprodávají na portálech jeden třeba za 12 tisíc, což je absolutně šílený, já odmítám takovou cenu platit, takže příště, až budeme ty lístky se snažit získat, tak to musíme vymyslet nějak líp. Já vám budu držet palce, pojďme si je držet navzájem, no a budeme čekat na pjatě, na jaký den oznámí ty další koncerty. Hlavně budeme doufat, že se to opravdu stane. Jo? Tak to je všechno. Kelin, Viktor Sheen, zapamatujte si to. A pro ty z vás, co jste zatím nechytli lístky, tak si ten song pustíme aspoň tady v rádiu. Já vím, musíte si to představit a říct si takovou tu větu. Stejně to ve sluchátkách zní líp než naživo v O2 aréně. Největší lež našeho života, ale aspoň na chvilku se tím uklidníme. A pak ty lístky třeba fakt i získáme. Vy mi napište, jestli jste je třeba už získali, vyhráli, koupili, a jestli ne, tak kam budete chtít na koncert Kelina a Viktora jít. Napište mi na 724 634 634 a teď už pojďme na ten track. Sa

0: Sigala, Jacksony, Ian Kidron, jejich Riptide. Právě teď na Fajnu 16.42 a my koukáme, jestli se někomu podařilo vyhrát včerejší válku o lístky na Arena Tour Viktora a Kelina. Ptala jsem se na váš zážitek s tím nákupem. Kája z Brna píše, měla jsem otevřený noťas v práci, mobil pod stolem, zapřáhla jsem i mámu a výsledek, máma byla v pořadníku 30 000 a já jsem měla číslo 50 000. Ale nakonec jsme urvali dva lístky na stání. Oh, tyjo, tak to byl teda normálně zápřah celý rodiny, rodinná armáda a vyplatilo se. Docela závidím a závidí asi i David. David z Prahy píše, bohužel jsem nechytil žádný lístek, fronta spadla vteřinu před placením. Myslím si, že tenhle zážitek mělo spousta z nás. Heleďte, ale nevěšme ještě úplně naší naději. Teď nevím, jak se to říká, víte, co myslím. Prostě nevzdávejme se, naděje umírá poslední. No a nás možná bude čekat další válka. Jak jsem říkala, Kelin, zároveň i Buka týzoval, že se řeší další termíny, takže máme pořád ještě naději. Pojďme tomu věřit, já vám děkuju, že jste se mnou sdíleli vaše zážitky s touhle válkou. Aspoň v tom nejsme sami, nikdo z nás. No a my pokračujeme tady v hudbě. Tak za chvilku třeba Giant Rooks, Want It Back.
1: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
2: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Zepředu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. Milá, my máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
4: Majitelé vozů, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
7: House Running.
6: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
8: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na
7: firmanazážitky.cz.
6: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Malcolm Todd a jeho Earrings tady na Fajnu a zároveň poslední náš společný song tohodle týdne. Proč?
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví, naše klasika. A my jsme se dobře bavili celý ty 4 dny, od úterka do pátku, protože pondělí byl vlastně ještě svátek. Ale doufám, že jste se bavili super, že jste připravený na víkend. Dneska mimochodem, 2. října, je Mezinárodní den úsměvu. Takže doporučuji, zkuste se na chvilku usmát, tečkon hned, protože jakmile se usmějete, tak to tělo bude mít pocit, že opravdu jste dobře naladěný. Jo, je to takovej lifehack, fake it till you make it, když to budete předstírat, tak to tak fakt bude, takže pojďte. 3, 2, 1, úsměv, řekněte sír, pojďte se takhle usmát na závěr našeho dnešního společného vysílání. Mějte se moc krásně, já vám přeju nádherný víkend. Vím, že třeba včerejšek pro některý z nás byl smutný večer, tím, že jsme nevyhráli ty lístky na Kilina a Viktora, ale jak jsem říkala, všem dnům není konec a hlavně naděje umírá poslední. S tímhle poselstvím se dneska loučím, budu se na vás těšit příští týden. Budem doufat, že o víkendu nám třeba oznámí Kilin s Viktorem nějaký nový termíny. No a já se loučím. Předávám to tady Žampikovi, před váma jedna společná hodina se Žampou. To zní jako žumpou, ne, se Žampou. Žampa se na vás extrémně těší, má nabitej, je nabitej pozitivní energií. To je vše. Já se loučím už oficiálně, protože už očividně je na mě znát ten pátek. Tak se mějte, ode mě poslední song Clean Bandit, Zara Larsson a jejich Symphony. Užijte si to. Bye, babes.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
10: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 tisíc korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
14: Na internetu je hodně věcí.
15: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
14: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, který stojí za tvůj čas.
15: Instagram, TikTok, YouTube.
14: Sleduj Fajn.
16: Fajn Drive.
15: Fajn.
14: Fajn Drive.
17: Jindra Žampa.
14: Jindra Žampa.
18: OK, 17. hodina odbyla, startuje páteční Fine Drive, pátoček, takže to rozjedeme do plných. Za chvíli se podíváme na to, po čem ráno jako po první věci sáhneme. Do té doby Olivia Rodrigo a Taylor Swift, The Fate of Ophelia, právě teď, no fajnou.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, to je track, který nám dohrál v páteček na Fajnu. A lidi, pojďme si dát takový upřímný okýnko. Buďte maximálně upřímní a řekněte mi, kolik vteřin po probuzení vydržíte, než sáhnete po mobilu. Já mám pocit, že někdo ani neotevře oči a už tam scrolluje ten TikTokíček. A právě tohle může ovlivnit, jak se vám rozjede celý den. Protože místo toho, abyste se v klidu probudili, během první minuty už víte, co se novýho stalo na Instagramu, kdo se rozešel s kým, kdo má nový auto a tak dále. Novější studie opravdu našla souvislost mezi častým používáním sociálních sítí, krátce po probuzení a vyšší mírou depresivních příznaků, ale neprokazuje, že ranní scrollování je přímo způsobuje. Tak jo, napište mi, jak dlouho po probuzení vydržíte bez mobilu. A buďte maximálně upřímní. 724-634-634.
1: Fine Drive, Jindra Žampa.

0: Fine Drive a před chvílí jsme se bavili o tom, že pro většinu lidí první věc, po který ráno žáhnem, tak není nic jiného než mobil. Ptal jsem se vás, jak dlouho ráno vydržíte bez mobilu. Tomáš napsal tak 5 vteřin. Vypnu budík a už hned jedu. Já jsem si říkal, že většina z nás ráno nenapočítá ani do 10 a už tam mydlíme ten mobil, ale Marek napsal, že nejdřív čumí do stropu a až potom mobil, takže tak 10 minut. To si myslím, že je celkem úspěch. A do třetice napsal David, záleží jak moc je mrtvej, někdy hodinu a někdy ho mám v ruce ještě v leže. To je pravda, že někdo s ním usne, budí se, prostě pořád ho máme v ruce. Ten mobil. Fine Drive.
1: Dobrý den, jmenuji se Petr Kubinec a zvu vás na výkup vašeho vozu do Autojarov.
2: Majitelé vozu, pozor! Chcete prodat své auto rychle a bez komplikací? Přijeďte do Autojarov nebo do Autojarov Kunratice a my se o prodej vašeho vozu postaráme. Žádné dlouhé čekání, žádné složité papírování. Čeká vás férová nabídka a profesionální přístup. Vykupujeme vozy všech značek. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
10: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
9: Sportka od Olvinu.
11: Fajn, vždycky hot, vždycky hit.
12: My name's John Ray.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Na internetu je hodně věcí.
1: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.

Hitovej pjátoček na fajnu, tohle to byl track Drákula a lidi říká se, že v Praze je blaze. Ale kdybyste si mohli vybrat jakýkoliv město v Česku, kde budete žít, kam byste se odstěhovali? Protože máme tady aktuální odpověď, kde se podle dat žije nejlíp. Už podruhý za sebou vyšel jako nejlepší Turnov. A není to jen o tom, že tam hezky hodnotili třeba zdravotní péči, školy, dopravu, bydlení, volný čas nebo občanskou vybavenost. A třeba taková Praha, kde se má žít blaze a já jsem tady teda maximálně spokojený, tak ta skončila až devátá. Napište mi, který město v Česku je za vás to nejvíc top, top, top, top, top, top, top, top, top. 724 634 634. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Joe, End of Beginning, vyčilovaný track, který nám právě teď dohrál na Fajnu. My jsme se bavili o tom, kde se v Česku žije úplně nejlíp. Třeba taková Praha skončila až 9. a nejlíp se už po druhý za sebou podle hodnocení bydlí v Turnově. Ptal jsem se vás, kde se za vás bydlí nejlíp. Verča mi napsala, já bych šla asi do Brna. Praha už je na mě moc. Tak vyhneme se fórum o Brně. Určitě je tam moc hezky a moc ti to přeju, užij si to tam. Tomáš napsal, za mě Liberec, hory za barákem a přitom pořád město. Liberec mega cením, takže chápu, tohle to mega schvaluju. Určitě líp jak v Brně. Jo, a Nikča napsala Olomouc, miluju to tam, menší než Praha, ale pořád se tam něco děje. Olomouc taky, za mě pohoda. Já Česko miluju, určitě nejsem ve stádu, kdybych se z něho chtěl odstěhovat. My si pořád stěžujeme, ale vlastně se tady máme dobře, ne? Fajn Drive.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
7: Dobrá hudba,
8: divný internet.
7: Jsme u obojího.

Drive končí. Mrzí mě, že to dneska byla jenom hodinka, protože bych se s váma dal několik dalších hodin. Ale teď už mě tady za majkem vystřídá Soňa. Dneska je New Music Friday a kdo jiný by vám měl naservírovat ty nejnovější tracky než právě Soňa. Dejte si dvouhodinovku New Music Show se Soňou a my se slyšíme zase v pondělí od 17 do 20. Za mě už jenom ty dvě slova. Papalala! Fajn.

0: jazz. 3, 2, 1. Už za chvilku Soňa. You know now. Fajn má svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Porsche Praha Prosek. www.porsche-prosek.cz.
1: To nejlepší z rádia. A momenty, který musíš vidět.
0: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
1: Vždycky hot.

0: New Music Show. Fajn. Motory. Rychlost. Adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: Fantazimánia přichází do Letňan. 10. října ovládnou OC Letňany superhrdinové, rytíři, princezny a další filmové postavy. Těšte se na show s laserovými meči, kreativní zóny, akční výzvy, focení s cosplayery nebo průvod kostýmů. A pozor, na prvních 1000 návštěvníků v kostýmu čeká speciální odměna. Fantazimánia v OC Letňany. 10. října od 10 do 18 hodin. Den, kdy se fantazie stává skutečnost.
0: Music. Fajn.
5: Fajn.
0: Vždycky hot.

0: hvězdou už brzy. New Music
1: Spotlight. Počúvate New Music Show na Fajnu a ja mám v štúdiu dvoch špeciálnych hostí z Blue Andy, a to Martin a David. Čaute.
2: Čau.
3: Čau.
1: Díky, že ste dorazili. My sa poznáme už dlhšiu dobu, takže konečne aj takto profesionálne štúdiu.
2: Super.
1: Poďte sa predstaviť našim poslucháčom, ktorí vás nepoznajú.
2: My jsme, jak už jsi řekla, jsme Blue Andy, jsme duo a děláme muziku a děláme podle mě jakoby dost latino muziku teďka, takže jsme tady.
1: Je to hodně latino, ten váš nový projekt, La Bomba. Čo vás k tomu inšpiruje, jakože vy jste taky nadšenci, já nevím, pre Španělsko, pre tyto krajiny, alebo prečo zrovna tento sound?
3: No jako co já si pamatuju, tak já jsem měl tak 10 let zpátky a verzi docela na španělštinu, takže je to docela zajímavý, že vlastně nás nadchlo tolik Španělsko a Latinská Amerika. A vlastně,
2: Já myslím, že to je tou hudbou, že nás to prostě baví, nás to inspiruje a mám pocit, že to tady trošku chybí, že vlastně taková ta jako živost, taková ta tanečnost té muziky a ta otevřenost té muziky, která je v tom španělském světě úplně přirozená, tak u nás tolik není a vlastně nás to baví a chceme to dělat i tady pro naše posluchače v Česku.
1: Jasně, to baví tiež moc, jakože super album a zajímavé zvuky, že to vlastně taký mix, že nepríde mi to čisto iba španělské, ale občas tam je úplně taký zvuk, že to nevím ani zaradiť. Tak jak byste to vy opísali, tento projekt?
2: Těžko říct. No tak určitě je to jakoby nějaký pop, protože zpíváme a rapujeme česky, takže prostě tam jsou texty, takže určitě se je čeho chytit, ale potom hudebně je to prostě takový mix toho všeho, co máme rádi. Je tam něco z klasické hudby, velmi malinko, ale je tam prostě, je tam hiphopový zvuk, je tam zvuk nějakého soulu, nějakého R&B a té latinskoamerické hudby současné, dejme tomu.
1: No a vy ste spomínali, alebo David spomínal, že tu španielčinu úplne nemal rád, ale vy tam máte aj veľa španielských frází a tak, takže vy viete španielsky?
2: Veľmi, veľmi lámanie, akoby.
1: Te quiero.
2: No jasne, akože, ano, tak tyhle frázy, ja som teda španielštinu měl na Gimplu, tímto zdravím svojho pedagoga z Gimplu, ktorý mě učil španielštinu. Nechalo to ve mne to, že rozumím struktúre toho jazyka, ale bylo to, když jsme točili klip v Malaze, tak to bylo docela složitý se dorozumět s těma lidma, protože jsem si uvědomil, že vlastně jakoby není to úplně jakoby fresh ta znalost pro mě.
3: Já jsem španělštinu jako se nikdy neučil, ale já poslouchám vlastně takový kvantum španělské muziky, že to vlastně pochytávám jako z té hudby, no, všechno, takže, ale španělsky neumím, nějaký fráze základní, to je všechno.
1: Máte aj vtipný klip právě k tomu tracku. No, je to ten track, který si pustíme?
2: Je to ten track, který si pustíme, je to titulní skladba La Bomba.
1: Tak pojďte si ho uvést pro našich posluchačů Fajnu.
2: La Bomba je žena, obecně si myslím. A je to žena krásná, je to žena, která se prostě umí nosit a každý ve svém životě by měl mít svou La Bombu.
1: Takže naše posluchačky v podstatě, které to teraz budou počuť, La Bombas?
2: Las Bombas, přesně tak.
1: Las Bombas, tak pojďme na to. Quiero, te quiero.

0: La Bomba a chalani Davida Martin u mňa v štúdiu.
1: Ahoj.
0: Čaute ešte raz.
1: Čauko.
0: Vy síce ako duo ste pomerne celkom noví na scéne, nie? Ako dlho fungujete? Čo sú, 2 roky?
1: My jsme začali už dělat Blue Wandy vlastně během covidu.
0: Fakt? Mm-hmm. Já jsem si myslela, že tak 2 roky to jsou.
1: Ale my jsme dělali jako předtím anglický písničky a bylo to víc takový zasněný, ambientní. A vlastně poslední 2 roky až děláme český písničky, no. Takže možná to máš spojený s tou češtinou.
0: Každopádně vy jste každý sám o sebe brutální vlastně hudobníci.
2: Wow.
0: Ja som vás to tak všetkým predstavila v rádiu, že prídu brutálni hudobníci dneska. Tak poďte iba povedať každý, čomu sa ešte akoby venujete hudobne mimo tento spoločný projekt.
1: Tak já můžu začít. Já jsem jako vyrůstal vlastně hodně na progressive metalu, ale tak jako aj jazz a takový soulový věci, a takový myšmaš všeho a měl jsem vlastně progressive metalovou kapelu, kde jsem hrál na kytaru, takže to byla pro mě největší škola.
0: Fox Territory.
1: Tam jsem se nejvíc naučil, tak, a potom jako se to tak nabalovalo postupně, jako vlastně black music jsem začal poslouchat víc a víc, rap, takže taková přirozená cesta, no.
0: A čo ty, Martine?
3: No, já jsem jakoby vzděláním hudebník, já jsem akademický jazzman a žijím se jako skladatel a jako profesor hudební teorie, takže mimo jiné. Takže to je prostě jakoby taková podivná kombinace, ale jako, že dělám už dlouho, jako já jsem klavírista primárně, že dělám produkci, dělám prostě tyhle věci a taky prostě skládám hudbu do třeba počítačových her nebo takovýhle věci.
0: A mňa ešte veľmi zaujíma vlastne tým, že ste vraveli, že ste tvorili v angličtine a potom ste prešli na tú češtinu. A ako to je moc náročné si tu akoby vybudovať nejaké miesto na tej scéne takto ako novozniklé duo?
1: Je to veľmi náročné. Jako takhle, tady já mám pocit, že vlastně v Česku každý chce být mainstream anebo extrémně níž a já mám pocit, že jako s tímhle projektem jsme někde úplně jako mezi vlastně tím vším a tím pádem vlastně, že můžu říct, že to je vlastně docela nový, že jo, že taková muzika tady ještě není na scéně, takže tím je to podle mě náročnější a lidi na to nejsou zvyklí. Ne, že bychom byli jako nějak napřed nebo tak, no to si jako nehrajem, ale prostě tím, že máme tolik vlivů a globálně jako toho nasáváme fakt hodně, tak se to nějak jako promítá v té muzice. A vlastně to, co funguje třeba v Madridu, tady jako zatím nefunguje, protože tady není jako ta scéna takhle vytvořená.
0: Každopádně na novom albume nemáte žiadny feat. Kebyste někoho mali mať na ďalšom projekte alebo na nějakom songu, tak kto vám je tak blízky akoby hudobně? Tých známejších ľudí, dajme tomu.
1: Československo?
0: Mm-hmm.
3: Mm-hmm. No, my tam jako reálně trošinku fíteček máme, ale je to spíš jenom takový vokáleček od Táni Lvovské, ale co se týče jako nějakého fítu, tak na té scéně jakoby těch lidí, kteří to dělají hezky, je řada, jako, ale mě třeba napadá Anet X nebo někdo takovej, kdyby přišla a chtěla si zaspívat s náma, tak můžem.
1: Souhlasím.
0: A čo vás teda čeká? Budete mít nějaký koncert někde?
1: Můžeme to říct, není to tajný. Good Times Only budou křtít svoje album v Praze 21. listopadu. Mám dojem, bude to v Meat Factory a my jsme tam pozvaní jako hosti, takže tam bude speciální set by Blue Wandy. A album La Bomba budeme křtít, ještě nemáme úplně jako určený datum přesně, ale Praha, Brno v únoru.
3: Přesně tak, až po novém roce, až se to všechno uklidní, takže letní nálada v zimě, to bude super.
0: Bomba, tak se budeme těšit. A aký druhý song zahrajte našim posluchačům a proč zrovna tento?
3: Je to track Zeitgeist, je to vlastně singlový track, který jsme vydali už před nějakou dobou, ale máme ho rádi a myslím, že dobře sedí do toho vibe, který má i to nový album, takže Zeitgeist.
0: Chalani, super, díky moc, že jste dorazili, nech se vám darí a budeme se těšit zase na budúce, dajme tomu s dalším projektem.
1: Díky, Sonio.
3: Čau, čau.
1: Čau, čau.

0: Jaká si, taká si, na nic nehraj si.
1: A toto bolo dneska v New Music Show na Fajnu všetko. Ja sa na vás budem tešiť zase ďalší piatok od 18. do 20. hodiny. Hudba na Fajnu pokračuje a ja vám prajem krásny víkend.

0: Music Show.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 1+1 v Chomutově za 1 549 000 korun, byt 2+1 v Praze Bubenči za 7 190 000, nájemní dům v Lounech za 9 435 600 korun, byt 3+1 v Českých Budějovicích za 6 700 000 a byt 2+1 v Jablonci nad Nisou za 2 950 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Back to the hits.
7: Fajn.
8: Fajn.
7: Vždycky hot.

0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
2: Největší hudební hvězdy.
3: This is Taylor Swift.
4: Hi, it's Harry Styles.
5: Hi, I'm Olivia Dean.
6: Sleduj Fajn. Fajn.
2: Vždycky hot.

0: Are you ready for this?
1: Jsme fajn.
2: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
3: Please welcome
1: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
1: Prodigy.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBronx.
7: It's Olivia Rodrigo.
8: Hi, we're Blackpink.
5: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
1: Fajn.
7: Vždycky, ho?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
5: Are you ready?
4: My name is Somber.
9: What up, it's Kehlani.
7: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn. Six, maybe get some coffee free, be so happy and I don't give a

0: Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
1: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
3: Fajn, vždycky hot,

0: Ale teď. Tiësto a Club Life.
1: Hi, I'm Tiësto. Hey, you listen to Club Life on Fine Radio.
2: Fine.
0: House Culture.
2: Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio.
1: House Culture. Čau, já jsem Victor Telagio a tohle je další díl mýho pořadu House Culture. Pro tenhle díl pro vás mám novou hudbu od men jako Masano, Mitagami, DJ Kuba a Nathan, Eli Brown a jeho kolaborace s Dimension, novej track od Armana Van Heldena. Je toho spoustu, na co se máte těšit. Let's go.

Teď už pro vás mám další exkluzivní novinku. Tohle je unikátní kombinace techna a drum and bassu. Eli Brown spojil síly s Dimensionem a udělali track Frequency. Hodně zajímavý propojení těchto dvou aktuálně nejtrendovějších žánrů. Tak pojďme na to. Frequency od Dimension and Eli Brown tady v House Culture. Club.

Já jsem Viktor Telágio a tohle je můj pořad House Culture. Moc vám děkuji, že jste poslouchali. Doufám, že vás tahle epizoda bavila. Budu rád za každý feedback pro další díly, takže se nebojte mě napsat na Instagramu nebo na sociálních sítích. Tohle je Fine Radio, můj pořad House Culture. Ještě jednou díky moc. Těším se na vás příští týden.

0: Club Zone. Fine.
1: Can you feel it? I said, can you feel it?